mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů. Are ready to baby.

Samozřejmě. Wow. Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni. A my o nich zle sme dzeni a sú proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely Zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mohu velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych prostě věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky hrozný, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt na ní koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkal, kučel mi hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

0: Mamba nu plnou fiale, mamba nu plnou fiale, mamba nu plnou fialovi fiale.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je

0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Já děkuju a starou.
2: Mějte se krásně.
0: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
2: Děkuji.
3: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
2: Děkuji dvakrát.
3: Nemáte zač a já bych dala pana Suchého.
2: Ano.
0: Máme zapsáno a děkujeme, hezký víkend. Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
0: Děkuji.
4: A srdečně zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji, děkuji za pozdrav.
4: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
2: Mm-hmm.
4: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
2: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
4: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
0: Děkujeme, je to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
5: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
2: Děkuji.
5: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Těší mě velice.
5: Pozdravujte paní Evičku.
2: Děkuji.
5: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
2: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
0: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat. Bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
6: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
7: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
6: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že ho hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastně vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí jako trošku, takhle chodí a podle mě v tom někdo přijde, říká, Rejzo, kolik je od něj, on říká půl šestý, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, no, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze Sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor.

0: co jsme měli ty? Ty pláště? A teď jsme takhle šli. Začalo se točit večír asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla čtvrtě na 11. A vždycky kričí, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pustováka jde do prděle! V hlavní roli svíčka!
1: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
2: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyni Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč se v ruku. Haničce, přijeli jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
1: Tak to jako panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. Bo měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostové, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne, takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo, herci si z toho dělali srandu z pana režiséra, on jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod, a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatý. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nema je zatykače, on ti syna nevydaje. pan se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemaje zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Studia. I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Halkrat, byl tam zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojeho rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji, nastanou.
4: Tak také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló? Haló?
4: Haló?
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovy rány zaúpil jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není. Volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. A zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Pro jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá,
1: Pavlíku? Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci svätí pomôžu.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Koaliční lídři projednají inkluzi ve školství. Kvůli stavbě Pražského okruhu železničáři omezili provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Asistenti pedagogů by se od příštího školního roku mohli stát plnohodnotnou součástí základních škol. Počítá s tím novela školského zákona, kterou dnes projedná koalice a nejspíš i vláda. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly peníze podle své velikosti a potřeb. O tom, kde jsou asistenti nejvíc potřeba, by rozhodoval ředitel školy. To může být podle poslankyně ODS Renáty Zajíčkové náročné.
2: Toto bude vytvářet obrovské nároky na ředitele škol, protože v podstatě teď respektovali doporučení pedagogicko-psychologických poraden a vlastně ty ředitele škol budou muset sami vlastně rozhodovat, komu asistenta pedagoga přidělí, jakému dítěti, kolik do tříd těch asistentů pedagoga dají.
0: Novelu měla na programu vláda minulý týden. S návrhem ale nesouhlasil hnutí SPD a motoristé, podle kterých je potřeba větší revize inkluze. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené dostupnosti. Stanice Praha u Hříněves.
0: Volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem v čele se současným starostou Tomášem Machem. Vedení města ale chtějí převzít 4 jiná uskupení, která by dohromady měla těsnou většinu 11 z 21 zastupitelů.
4: Pro nás priority jsou řešení dopravy, je to nějaká otevřená radnice a její transparentnost vůči obyvatelům města a celková koncepce zeleně a životního prostředí s ohledem na globální oteplování.
5: Říká František Vlasák z TOP 20. Koalici chce utvořit společně se starosty Rebelkami pro váš Nymburk a hnutím ANO 2011. Současný starosta Tomáš Mach z Nymburka s klidem je připravený jít do opozice.
6: Budeme, doufám, konstruktivní opozice. Já bych rád, aby se Nymburk nezastavil a udělám to maximum, protože Nymburk je rozjetý.
5: Koaliční jednání 4 zmíněných uskupení budou pokračovat v nadcházejících dnech. Ondřej Mikušek, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Kladna prohráli v Tip Sport Extralize v přímém souboji o 3. místo tabulky v Karlových Varech. Západu Čechům podlehli 1-3. Kladno se v tabulce propadlo ze 4. místa na 7. Další zápas bude hrát v pátek doma proti Kometě Brno.
1: Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a naměříme odpoledne 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Opatrně na silnici číslo 16, a to mezi Řevničovem a Velvary. Na obchvatu Slaného mezi sjezdy do průmyslové zóny a Slaný sever leží v jízdním pruhu sražený divočák. A Praha k Belská ve směru z Hloubětína k dálnici D8 čekejte omezení za sjezdem na Prosek. Za čerpací stanicí Orlen uzavřeli pravý pruh a projíždí se sníženou rychlostí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Povolební ráno, pondělí 12.10.2026, ale ve zpravodajství vás budeme dál informovat, jak to dopadlo v našem kraji a v Praze, teda doufám. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
7: Dopadlo to, doufám, podle vašich představ, a pokud ne a nebyli jste u voleb, pak je to i vaše vina. Marcel slaví, Marcel, máme ho tu.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: hodin 10 a půl minuty.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionů vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 30. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Paní učitelka učí děti číst a počítat, zedník zase staví zdi, které musí něco vydržet. Kdo z nich ale vydělává víc peněz, to vám prozradí ti nejmenší ze středních Čech už za chvíli. Poslouchejte dál vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: každá profese má svá pro a proti. Co myslíte, vydělává víc zedník anebo vaše paní učitelka?
1: Paní učitelka, protože může dát nějakým lidem úkol a za to dostanou peníze.
2: Paní učitelka, ona může vydělat víc peníze, že ona udělá

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 4 říjnové večery, Praha a Signál Festival a vy u toho můžete být s někým, koho máte rádi, vezmete ho sebou. V dobrém ránu střední Čechy budeme soutěžit dneska do 9. o 2 vstupenky. Platí pro všechny 4 dny. No a jak vstupenky získat, řeknu vám za chvíli.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. 5 kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. V Benešově začnou první povolební jednání v pondělí. Zástupci stran Spolu zatím mluvili jen po telefonu. Jasné uskupení Benešov pro život chce nejdřív jednat s volbou pro Benešov, která skončila na druhém místě. Dělníci od začátku září opravují parkoviště na Křivokládském sídlišti v Novém Strašecí na Rakovnicku. Dokončit musí ještě druhou polovinu, hotovo by měli mít příští rok. Voliči ve velkých přílepech podpořili v referendu, které se konalo zároveň s komunálními volbami, stavbu přeložky silnice spojující dálnice D7 a D8 a stavbu obchvatu obce. Cílem je odvést tranzitní dopravu mimo centrum. A dnešní počasí. Čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ode dneška až do pátku 23. října čekají řidiče v Praze dopravní omezení na Kbelské a Cínovecké. Kvůli opravám je zavřená nájezdová rampa z Kbelské do Veselské. Omezený je taky nájezd z Kbelské na Cínoveckou, kde řidiči vjedou do mimoúrovňové křižovatky pouze jedním pruhem. Na Cínovecké u Rochlické vznikne přejezd přes střední dělící pás. Doprava tam zůstane zachována ve dvou pruzích, v každém směru změní se ale jejich vedení. Hlavně ve špičkách je potřeba počítat se zpomalením a zdržením. Ještě jednou, až do pátku 23. října čekají řidiče v Praze dopravní omezení na Kbelské a Cínovecké.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Popojedem.
1: Policie ve volebních místnostech, mimořádně vysoká účast v jedné malé obci, velké loučení a taky jeden středočeský volební rekord. To všechno přinesly letošní volby. Podrobnosti za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Za 6 minut bude 6:45. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se obešly bez větších problémů. Policie zasahovala třeba v Moldavě v Krušných horách, kde radnice už několik dní řeší podezření na účelové přihlašování nových obyvatel. Tam budou mít volby nejspíš ještě soudní dohru.
1: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě, protože jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový
2: problém. Já jsem se neodstěhoval.
1: Nikde jinde nás volit nenechali.
3: Stěžuje se jeden z 22 voličů, které moldavská radnice vyškrtla ze seznamu. Ti za přítomnosti policie sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle vedení obce se tam přihlásili jen proto, aby mohli ovlivnit výsledek hlasování. Situací se proto bude zabývat Ústecký krajský soud. Předsedkyně volební komise v Moldavě Jana Svitáková popsala atmosféru ve volební místnosti.
4: Tak směřují ten vztek na nás, když je problematické s nimi i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce končí tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost.
3: Ve zbytku Česka byly volby klidnější. Tempo sčítání je skoro stejně rychlé jako před 4 lety. Za menší zpoždění podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové může vyšší zájem o hlasování.
5: Český statistický úřad přebral první výsledky hlasování ve 14:28 a jednalo se o okresek v Miskovicích. V okrese Kutná Hora jako druhý byl zpracován okresek Lovčovice na Třebíčsku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
3: Tradičně vysokou účast měli v Chile na Rokycansku. Tam přišlo 86% oprávněných voličů. V absolutních číslech 18 z 21. A už před volbami bylo jasné, že se z voliči rozloučí primátorka Třince Věra Palkovská. Z čela města odchází po 20 letech. Letos už nekandidovala. Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Ani ne za minutu, 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by měla být nad Prahou a středními Čechami obloha polojasná až oblačná. Přes den bude podobně, večer se začne od severozápadu vyjasňovat. Teploty vystoupí na 12 až 15, povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne a změní se na severní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a večer postupně mírně nepříznivé.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Ranní vstávání může přinést i příjemnou výhru. Od dnešního dne, tedy pondělí až do středy, budu v ranním vysílání rozdávat každé ráno 2 vstupenky na Pražský signál festival. Každý den bude jeden výherce a ten dostane obě, aby mohl někoho pozvat. Festival, ten se uskuteční od čtvrtka do neděle od 15. do 18. října. Je fakt, že to je večerní romantická procházka po hlavním městě. Ty vstupenky platí pro všechny 4 festivalové dny. A co pro výhru udělat? Tak hlavně pozorně poslouchat. A jakmile uslyšíte výzvu, volejte 221 553 777. Stačí mít štěstí a být první. 5:46, teď Aneta Langerová.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Výstavu sochy ve městě navštivte ve Slaném. Letošní ročník představuje velkoformátové ocelové plastiky Jana Dostála, které propojují surovost a mohutnost materiálů s elegancí a křehkostí. Pod názvem Návštěva z vesmíru oživují Masarykovo náměstí i další místa v centru města. Výstavu si prohlédněte nejpozději do poloviny listopadu. V botanické zahradě v Pražské Troji uvidíte výstavu Pradávný svět. Zavede vás mezi dinosaury, mamuty, obří pravěký hmyz i první lidi. Neobvyklá dýňová aranžma doplní interaktivní zastavení a tvořivé dílny, ve kterých si můžete vyrobit vlastní podzimní dekorace nebo vydlabat halloweenskou dýni. Výstava potrvá do 1. listopadu a vyvrcholí halloweenskou oslavou s lampionovým průvodem. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Na zámku ve Zruči nad Sázavou začíná výstava obrazů malířky Jolany Čechové. Představuje své olejomalby i autorské reprodukce. Autorka se zaměřuje především na krajinné motivy, pražská zákoutí a květinová zátiší. Ve svých dílech klade důraz na hru světel, stínů a barevných odlesků. Výstavu můžete v Zámecké galerii navštívit do konce listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radost Ramazoty ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Zprávy v 6, ani ne za minutu. Tak to máme čas ještě jednou připomenout, co se bude dít v našem vysílání jak dnes, zítra, tak pozítří. Budete moci získat dvě volné vstupenky na Signál Festival, který začne čtvrtkem a skončí nedělí. Kdo se po výherním zvuku dovolá jako první na číslo 221 553 777 má vyhráno. A co bude tím výherním zvukem? No chobotničky. Pražské chobotničky.
1: My jiskříme. Cítíte tu sílu?
2: Blízkněte si.
1: Když vám nevím.
0: Nezapomeňte, jakmile uslyšíte tento výherní zvuk, volejte studio 221 553 777.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Česko se potýká s nedostatkem revmatologů. Vysoký újezd na Berounsku připravuje proměnu historického statku. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V Česku je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku nedostatek revmatologů. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Mnozí z nich navíc dojíždějí za lékařem do jiného regionu.
5: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
6: Říká šedesátnice Romana, která se léčí v revmatologickém ústavu v Praze. V důchodovém věku je u nás podle dat ÚZIS třetina revmatologů, dodává předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt.
7: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
6: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas nedostatek lékařů řeší. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Obec Vysoký újezd na Berounsku dokončila architektonickou studii na přestavbu historického statku na Tyršově návsi. Podle vedení obce jsou jeho budovy ve špatném technickém stavu. Na pozemku plánuje postavit novou radnici, prostory pro obchody a služby, dva obecní byty a víceúčelový sál s restaurací.
8: Budovy mají obklopovat společné nádvoří, které by sloužilo také k setkávání obyvatel a pořádání kulturních akcí. Dalším krokem bude pro obec výběr projektanta a příprava dokumentů pro povolení záměru. Z Vysokého újezdu Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Novým starostou Prahy 6 bude dosavadní místo starosta Petr Prokop z hnutí STAN. To vyhrálo v městské části komunální volby. STAN získal 12 z 45 křesel zastupitelstva Prahy 6. Stejně jako v minulém volebním období se staví koalice s Prahou 6 sobě a kandidátkou ODS a KDU ČSL. Obě tato uskupení získala po 10 hlasech, pokračuje Prokop.
9: Stávající koalice, která 4 roky fungovala, tak posílila o 9 mandátů a z toho jsme vyvodili, že jsou občané spokojení a dohodli jsme se na pokračování. Tím, že STAN vyhrál, tak jsme si řekli o post starosty. Sport.
4: Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na 3. místo. Pražany sice poslal už ve 4. minutě do vedení Mercado, ale v závěru první půle se museli bránit pardubickému tlaku.
3: Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a odpoledne naměříme mezi 12 až 15 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Aktuálně pozor, Kbelská ulice, neprůjezdná je rampa, kdo chcete jet z Kbelské směr Letňany a obchodní centrum Letňany, to znamená směr Cínovecká, buďte na to připraveni, čekají se kolony.
3: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 6.
3: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Je dobré vědět, že herec Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do velkého sálu pražské Lucerny.
2: Cože?
0: Kdy? To se dozvíte už za chvíli.
2: Jistě.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6, 10 a půl. Miroslav Donutil znovu přivítá diváky v pražské Lucerně. Vzpomínat bude hlavně na své působení v Národním divadle a v Praze. Teď víc v příspěvku kolegyně Žofie Nováčkové.
1: Dobrý večer. Dobrý večer vám. Tady v Lucerně.
2: Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do pražské Lucerny. Více za pořadatele říká Hana Týce.
3: Hned třikrát tam vystoupí ve velkém sále se svojí legendární one-man show, při které bude vyprávět příběhy ze života i denních situací.
1: Vyprávěl jsem vám tenkrát o začátcích ve škole, o začátcích v divadle, o Frantovi Kocourkovi. I o něm dneska večer bude řeč, ale nejenom o něm, o mnohých dalších. A taky budeme zpívat a budeme cestovat časem, prostorem a mými dny volna a mými dny služebními.
2: Herec Miroslav Donutil prožil 25 let v Národním divadle a právě o tom bude vyprávět.
1: Mám déjà vu, protože na tomto místě, zhruba na tomto místě, jsem stál před 10 lety naposledy na těchto prknech při Derniéře představení Sluha dvou pánů. Prosím vás, mě to opravdu dojímá. Dojímá mě vaše přítomnost, dojímá mě moje přítomnost v Národním divadle po 10 letech. Ani jsem si nedovedl představit, že to bude takhle vypadat, že znovu uvidím to zaplněné divadlo, které jsem byl. Ano, přes řeky se hercům nevyhýbají.
2: Všechny tři večery v Lucerně začnou v 19 hodin.
3: Volně vlastně navážou na oblíbené pořady z 90. a 0. let. Nový program s novými příběhy, ale se stejnou dávkou humoru a nasazení bude k vidění ve velkém sále pražské Lucerny 12., 13. a 14. října.
2: Říká Hana Týce. Miroslav Donutil poprvé vystoupil v Lucerně v roce 1996, potom v roce 2006 a letos se tam po 20 letech vrací zpátky. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
4: Český rozhlas Střední Čechy.

0: víte co, u Miroslava Donutila ještě zůstaneme za chvíli, za pár minut. Nějaká příhoda s blokem polívkou by byla. Tak si ji pojďme poslechnout, buďte na to připraveni.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro střední Čechy a Prahu předpověď počítá s polojasnem až oblačnem, ale bez deště. Večer se bude od severozápadu vyjasňovat, denní maxima 12 až 15, foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Večer bude slábnout a stáčet se k severu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Hezké ráno také ode mě, tak v Praze se ucpává už teď po 6. hodině Kbelská ulice směrem k ústecké dálnici D8. U sjezdu na Litňany je omezení pouze do jednoho pruhu. Kolona je od sjezdu na Novopatskou asi na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 jsou kolony před sjezdem na Barrandov. Dělníci tam ruší noční omezení, měli by každou chvíli skončit. Kolona od sjezdu na Jinočany je asi na 15 minut a bude se zkracovat. Vázne pravo tradičně v Českobrodské směrem do centra na příjezdu do Běchovic kolona asi na 15 minut a nové omezení bude výrazně brzdit provoz v Liberecké ulici u sjezdu na Prosek, tam dělníci zabrali v obou směrech vždy levý pruh, směrem do centra už teď se tvoří menší kolona.
1: Zelená vlna, znám.

0: Skvělé ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy, pondělí 12. října. Miroslav Donutil zase v Praze a zase v Lucerně. Dojde určitě i na příhody s Bolkem Polívkou. Tady je jedna archivní.
1: Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal brum, brum, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Hezky se bavte i s naší humoriádou, kterou vám servírujeme od pondělí do pátku, vždy po zprávách v 16 hodin. A vezmu tento týden, nebo pro tento týden, pěti lístek od pondělí do pátku. Jančeřík, Hitnerová, Ptáčník, Procházka a Němcová. Další informace o programu najdete na našem webu. Podívejte se na ty internety střednichechy.rozhlas.cz.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. On a downtown street.

0: Dovolím si připomenout minutu před zpravodajstvím v 6:30, že Signál Festival se blíží i v roce 2026 pro vás. Připraven jest od čtvrtka 15. do neděle 18. října, vždy od 7 večer do půlnoci. Hlavní město a velké akce, nádherná světla, můžete být u toho. Po výherním zvuku, který vám hned pouštím, volejte 221 553 777 a první volající má dvě volné vstupenky.
1: My jiskříme, cítíte tu sílu.
2: Blízkněte si.
1: Když vám nevím.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Vítězné uskupení Naše Kutná Hora začne večer vyjednávat o koalici do kutnohorského zastupitelstva. Ve volbách získalo 13 mandátů ze 27. Vyjednávat budou s dalšími 5 stranami. Fotovoltaické panely instalují dělnici na střechu polikliniky Modrá hvězda v Mladé Boleslavi. V budově sídlí také očkovací centrum a od jara i městská policie. Přebytky vyrobené energie bude možné sdílet s dalšími městskými domy. Akvacentrum Šutka v Praze 8 čeká rekonstrukce. Vedení hlavního města tam plánuje výstavbu nového plaveckého areálu s krytým 50 metrů dlouhým bazénem a tribunou pro 1000 diváků. Podle autora studie a architekta Miloše Mlejnka by přestavba areálu mohla začít zhruba za 3 roky. A dnešní počasí čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Opatrně na cestách, třeba na 16, konkrétně na okružní křižovatce mezi Řevničovem a dálnicí D6. Přímo v té křižovatce po nehodě osobní, auto a dodávka. A taky na okruhu čerstvá nehoda, 21. kilometr směr D1.
5: Dobré ráno. Okruh vlastně od letiště na D1, 16, je tam dopravní nehoda dvou osobáků, jsou to jenom plechy, ale už to stojí vlastně a všechno se to vlastně tam zdržuje.
0: Děkujeme pěkně a ještě jedna informace k Belská Cínovecká a ta oblast.
6: Na Belské ulici ve směru na D8 je zkušení do jednoho pruhu a vypadá to, že to tam teda bude celý den, ale což teď tam je kolona. Je to při cestu na Letňany, nájezd na Letňany je úplně zavřený, dá se jet jenom na D8 a vlastně na to na sjezd směrem na Holešovice k dolů.
0: Bude to tam nejen celý den, ale až do 23.10.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Míříme za hokejem.
3: Až v 10. kole extraligy se hokejisté Mladé Boleslavy mohli radovat z první domácí výhry v sezóně. Bruslaři porazili Litvínov 2-1 a my přidáme podrobnosti už za chvíli.
4: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: V hokejové Tip Sport Extralize Mladá Boleslav vybojovala první vítězství před domácím publikem. Bruslaři po dobrém výkonu porazili Litvínov 2-1. Naopak hosté s předvedenou hrou na ledě Středočechů spokojený být nemohli.
1: Nám se nepodařil vstup do zápasu, špatná první třetina, špatná druhá třetina. A pak jsme to tak nějak honili a ten výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali, a si myslím, že Bolka zaslouženě vyhrála.
2: Okomentoval z pohledu Litvínova nevydařené utkání jeho trenér Robert Reichl. Za Středočechy nabídl hodnocení duelu asistent Jakub Klepiš.
3: Nacházíme v situaci, v jaký jsme. Nebudu říkat, že jsme museli vyhrát, ale chtěli jsme vyhrát určitě. A myslím si, že kluci k tomu přistoupili parádně od začátku. A troufám si říct, že jsme si zasloužili vyhrát. Samozřejmě jsme to zkomplikovali těma vloučíma na konci, plus nevyužitý přesilovky, kde jsme taky mohli odskočit, nepomohli jsme si, ale jsme šťastní na konci.
2: Velký podíl na míře bruslařů měl gólman Vojtěch Mokry, jinak vyhlášený mužem zápasu na domácí straně.
4: Jsme rádi, jakože jsme konečně urvali tu domácí výhru a ještě jak byla vydřená, nesmírně si toho vážíme a musíme na to navázat. Nepustili jsme prakticky k ničemu a co teda náhodou prošlo, tak mě trefilo, anebo kluci zblokovali, takže jako perfektní to bylo.
2: Perfektní byl také návrat do Mladé Boleslavy v případě obránce Davida Bernada. Dres týmu oblékl po roce při absenci beků Adama Janošíka a Vojtěcha Budíka. Popsal, jaké utkání to bylo.
5: Extrémně těžký, protože ten tlak asi tak nějak všichni cítili, když jsme se snažili o tom nějakým způsobem nemluvit, ale všichni si uvědomují vážnost situace a věděli jsme, že to bude extrémně těžký zápas, ale tomu všichni přistoupili úplně jako na 120%.
2: Přiblížil zároveň, co podle něj bylo pro konečný výsledek klíčové.
5: Za mě jednoznačně rozhodující faktor bylo v tom, že my jsme vlastně dostali gól, nesesypali jsme se z toho a hned, myslím si, že to bylo další střídání nebo dvě střídání, na to jsme dali gól zase do vedení a to si myslím, že nás zase uklidnilo a pokračovali jsme v tom dobrém výkonu, který byl.
2: Bruslařům aktuálně patří 12. příčka extraligové tabulky s 9 body. Před sebou mají ale dva těžké zápasy. Ten páteční na Třineckém ledě a v neděli doma proti Hradci Králové. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
0: A pojďme taky za fotbalem. Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0. Blahopři.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: 6:42.

0: se dívám zase do předpovědi počasí, jak to vypadá. Budeme plakat, nebo je to typický podzim?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ve středních Čechách a v Praze by mělo být teď po ránu polojasno až oblačno, podobně to bude i během dne. Srážky se nečekají, večer se začne od severozápadu oblačnosti ubývat, bude mizet, rozpouštět se. Nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pojďme na silnice, co se kde děje, víme velmi dobře, přesně z dispečinku TSK Praha.
2: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze silný provoz ucpává se k Belská směrem k Ústecké dálnici D8, je to kvůli omezení u sjezdu na Letňany, tam se projíždí jen pouze pravým pruhem, kolona je z Novopatské od Satalic na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu z letiště na D1 u Jinočan na 21. kilometru, tam dvě auta po nehodě blokují levý pruh, kolona je z plzeňské D5 od Rudné a to zdržení celkově skoro 25-30 minut. Ucpává se Liberecká z D8 do centra, nejprve u sjezdu na Prosek, tam je nové omezení, kolona od Ďáblic na 15 minut a silný provoz pak pokračuje i dál za omezením do Holešoviček. Pomalu se jede po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, to zdržení skoro 15-20 minut. Splní se také příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, menší kolony jsou jak na jižní spojice, tak i ve Strakonické. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněvé překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu, kolona od sjezdu na Ďáblice na 10 minut. A na D6 z Karlových Varů do Prahy u sjezdu na Unuhošť na 12. kilometru hlášená nehoda, kolona 3 kilometry je na 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Budu rád, když budete poslouchat i naše ostatní vysílání kolegů, a protože máme pondělí, tak doporučuji poslouchat taky Čas po 13. hodině. Nabízí se osobnosti Česka, samozřejmě Oskar Hess už se u nás zabydlel. No, hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Malá ochutnávka.
1: Věrta Šnirch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Zprávy v 7 za 8 minut.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Víte, co stálo u zrodu Signál Festivalu v Praze? Úspěšná světelná projekce šestiletému výročí Staroměstského orloje v roce 2010. Ten samotný festival vznikl o 3 roky později a dneska propojuje každou pražskou architekturu se světelným a digitálním zvukem. Samozřejmě umění jako umění letošní ročník se koná od 15. do 18. října a vy u toho můžete být v těch placených ukázkových prostorech po 2 vstupenkách. Stačí vyhrát vstupenky a odhalit výherní zvuk.
1: My jiskříme, cítíte tu sílu.
2: Blízkněte si.
0: To je on, výherní zvuk. Pak už jenom telefon 221 553 777.
3: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
5: Bylo 7 hodin.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
5: Ministři projednají novelu občanského zákoníku. Zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou na jednání o koalici hlavního města. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
7: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
5: O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
8: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
5: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
9: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves.
5: Pražská Sparta se v neúplné tabulce fotbalové šance ligy dostala na 3. místo. Na Letné porazila v 10. kole Pardubice 2-0. Za vedoucí Slávii je 2. Slovan Liberec, který podlehl na svém stadionu předposlednímu Slovácku 0-2. Pro tým z Uherského Hradiště to je 1. výhra v ročníku a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1.
6: Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnosti ubývat a odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Je toho dost, třeba z dálnice D6 opatrně, kdo jedete do Prahy.
11: Dobré ráno, D6 směrem do Prahy, zhruba 15. kilometr brzdí se do zastavení, zřejmě tam nějaká nehoda.
0: A sunout se budete až ke kilometru 12. Pozor i na 107, vlastně těsně před tou hlavní křižovatkou, kdo projíždíte částí Želivec v Praze východ, buďte připraveni, stejně tak jako na 611. Na výjezdu z Přerova nad Labem na Nymbursku po nehodě nákladní auto, které srazilo osobu. Také i v Praze, také počítejte s čerstvými nehodami, jako třeba v ulici k Barandovu, anebo na Malešickém náměstí, no a k Belská.
11: Na Belské ulici ve směru na D8 je zúžení do jednoho pruhu a vypadá to, že to tam teda bude celý den, ale už teď tam je kolona. Je to při cestu na Letňany, nájezd na Letňany je úplně zavřený, dá se jít jenom na D8 a vlastně na to nasjet směrem na Holešovice k Urdovu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Na pražském Žižkově od neděle nejezdí tramvaje mezi nákladním nádražím, nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Výluka kvůli modernizaci trati potrvá do 18. prosince. Přes den zajišťují náhradní dopravu autobusy X9 z nákladového nádraží Žižkov přes Biskupcovu a Ohradu k vozovně Žižkov. V noci X95, X98, tak buďte připraveni na všechno.
10: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 11 minut. Pěkné ráno.
1: Region Express.
0: Ode dneška je hodně omezený provoz na trati z Benešova do Prahy. Ty změny se týkají nejen osobních vlaků v úseku Strančice, Říčany, Uhříně ve Praha, ale taky rychlíků z jižních Čech a dokonce i návazných regionálních autobusů. Všechny informace má teď pro vás připravené i Soňa Jindrová. Přeju dobrý den.
2: Dobrý den. Výluku asi nejvíc pocítí cestující, kteří používají osobní vlaky S9 mezi Benešovem, Strančicemi, Říčany, Uhříněvsí a Prahou. Takzvané krátké posilové vlaky, které končí nebo začínají v Říčanech nebo ve Strančicích, budou mezi Uhříněvsí a Říčany nebo Strančicemi zrušené. Delší osobní vlaky z Benešova přes Prahu dál směrem na Lysou nad Labem a Milovice, ty sice pojedou, ale mezi Uhříněvsí a Říčany u nich může narůstat zpoždění.
0: Je nějak zajištěna náhradní doprava?
2: Mezi stanicí metra CHJ a Říčany bude jezdit autobus označený XS9, ten ale nebude klasickou náhradní dopravou navázanou na každý konkrétní vlak. Pojede podle vlastního výlukového jízdního řádu a návaznosti na železnici nebudou garantované.
0: Ty změny se týkají i rychlíků z jihu Čech. Kterých konkrétně?
2: Týká se to dvou skupin vlaků. U rychlíků R17 budou tři vybrané ranní spoje do Prahy mimořádně zastavovat i v Říčanech. U vlaků R49 se přidají dvě mimořádná zastavení. Ranní spoje směrem do Prahy a odpolední spoje z Prahy budou navíc zastavovat právě ve Strančicích a v Kolovratech.
0: Omezení se ovšem netýká jen vlaků, ale výrazně zasahuje taky do provozu autobusových linek v okolí Říčan a Strančic.
2: Změní se jízdní řády celkem 10 regionálních autobusových linek. Důvodem je snaha zachovat přestupy na vlaky, které během výluky zůstanou v provozu. U některých autobusů se proto čas odjezdu posune až o 20 minut. Ve Strančicích budou vybrané spoje navazovat nejen na osobní vlaky směrem do Prahy a Benešova, ale nově taky na rychlejší vlaky R49 mezi Táborem a Prahou.
0: A ještě jedna důležitá informace pro cestující v Benešově. Ty mají Černého Petra, ode dneška až do pátku bude jezdit tamní MHD úplně jinak.
2: Přesně tak, a nejenom benešovská MHD, ale i tamní příměstské autobusy. Některé linky pojedou odklonem přes Černoleskou a Marianovice a neobslouží třeba Konopišťskou. A co se týče přímo MHD, tak linky 5 a 6, tak ty nebudou jezdit vůbec. Čtyřka zůstane jen mezi mateřskou školou Úsměv a terminálem a na jedničce nepojedou autobusy mezi terminálem a U Náhonu. Přemístí se taky zastávky terminál a Dukelská.
0: Říká Soňa Jindrová. Informačně vyčerpaná. Díky, hezký den.
2: Rádo se stalo, hezký den.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Ani ne za minutu, 7:45.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: zahraničních autorů a nabízí například videomapping, promítání přizpůsobené konkrétní fasádě i světelné instalace. Letos se Signal Festival koná od 15. do 18. října, no a v Dobrém ráno střední Čechy na ně můžete získat dvě vstupenky, protože část těch projekcí je spoplatněna. Tak můžete soutěžit, jakmile odhalíte výherní zvuk a po něm hned volejte studio 221 553 777.
1: My jiskříme, cítíte tu sílu.
2: Vlískněte si.
1: Když vám nebym.
3: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být nad Prahou a středními Čechami polojasno až oblačno, přes den bude velmi podobně, večer se začne od severozápadu vyjasňovat a teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. Pršet nebude.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Také se vydáváme na silnice do dispečinku TSK Praha, ať víme, jak to jezdí, nejezdí, kde jsou jaké změny, co je dobré si připomenout. A víte co, já vám to připomenu už, myslím, do třetice.
4: Tak v Velské ulici ve směru na D8 je zúžení do jednoho pruhu a vypadá to, že to tam teda bude celý den, ale už teď tam je kolona. Je to při sjezdu na Letňany, nájezd na Letňany je úplně zavřený, dá se jet jenom na D8 a vlastně na to nasjezd směrem na Holešovice jako dolů.
0: Tak na to buďte připraveni, není to věc jen dnešního dne, ale i také dnu následujících, tuším do 22. nebo 3. Samozřejmě vás budeme informovat. Teď popojedem.
5: Také zdravím, hezké ráno, tak vypadá to jako typické pondělí, kolony de facto všude, kam se člověk podívá v Praze. Třeba ve Kbelské ulici směrem k Ústecké D8 u sjezdu na Letňany je nové omezení pouze do jednoho pruhu. Dokončují tam teda opravu Kbelské ulice, no a kolona je znovu packé, začíná už na Černém mostě, celkově na více než půl hodiny z Černého mostu na Letňany. A navíc o kus dál, to už je dálnice D8 směrem na Ústí nad Labem. Na začátku u sjezdu na Březině Vés tam překáží ještě nepojízdný kamion v pravém pruhu, takže ta kolona je od Kbelské na dalších 15-20 minut. V Liberecké ulici jsou koloně tradičně z Letňan do Holešoviček a do Blanky na 25 minut. 25 minut naberete i na Štěrboholské spojice, tradiční ranní kolona je tam od Hradecké dálnice k Průmyslové. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu, zejména směr Smíchov ve Strakonické, tam ta kolona je od Lahovic. A na jižní spojice od sjezdu na Pankrác zdržení skoro 25 minut. Hodně plný příjezd do Prahy po plzeňské dálnici D5 stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh u Jinočan. Tam překáží nehoda, dvě auta v levém pruhu. Je to skoro na 3/4 hodiny. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště od Středokluk je to na 20 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Paní učitelka učí děti číst a počítat, zedník zase staví zdi, které musí něco vydržet. Kdo z nich ale vydělává víc? Podle čeho bychom to vlastně poznali a je vůbec možné to poznat? Ti nejmenší ze středních Čech a jejich odpovědi už za chvíli.

0: každá profese má svá pro a proti. Co myslíte, vydělává víc zedník anebo vaše paní učitelka?
1: Paní učitelka, protože může dát nějakým lidem úkol a za to dostanou peníze.
2: Paní učitelka, ona může vydělat víc peníze, že ona udělá

0: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Společnými silami načínáme 42. týden roku 2026. Tak ať se vám daří.
1: Půl sedmé, osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. Pět kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Na pražském Žižkově od neděle nejezdí tramvaje mezi nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Výluka kvůli modernizaci trati potrvá do 18. prosince. Přes den zajišťují náhradní dopravu autobusy X9. Voliči ve velkých přílepech podpořili v referendu, které se konalo v pátek a v sobotu zároveň s komunálními volbami, stavbu přeložky silnice spojující dálnice D7 a D8 a stavbu obchvatu obce. Cílem je odvést tranzitní dopravu mimo centrum. V Příbrami pokračují povolební jednání o vedení města. Volby vyhrálo hnutí ANO s 8 mandáty, dosavadní koalice s ODS už ale nemá většinu. Jednou z možných variant je spolupráce spojenců Příbram. Příbram z dola šance pro Příbram a Příbramáku pro Příbram. A dnešní počasí čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hlásíte se nám z okruhu z 61. kilometru ve směru k dálnici D1.
3: Dobrý den, já bych chtěl hlásit čerstvou dopravní nehodu na Černém mostě při nájezdu z D11 směrem do centra. Aktuálně se tady srazil nákladní vůz s osobním, jsou to jenom plechy, není to nic velkého, ale asi tady budou trošku dopravní komplikace.
0: Opatrně taky na Kladensku, kdo projíždíte obcí Klobuky, tam je hlášena také dopravní nehoda. Opatrně i na dalších místech, a to třeba v Praze Vlastibořská pro nehodu dvouosobních aut, nebo Břevnovská, i tady hlásíte dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď si přihřejeme naši polivčičku.
1: Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce, začíná tam totiž 42. ročník festivalu Pri Bohemia Radio, což je přehlídka z nejlepších české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby.
0: Podrobně za chvíli.
4: Teď už nejsem s

0: 7.39 aktuální čas. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio. 42. ročník začne v Olomouci už teď v neděli, 18. října.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kambák, slečno.
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marí Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: 8:15. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď vlastně hlas z Kavčích hor s Alenou Zárybnickou je tam, slyšíme se krásně.
1: Ano, slyšíme se parádně.
0: No tak prosím, taky parádní předpověď počasí, tak jsem zvědav, jak to uchopíš.
1: No, chladným ránem začnu, 4 až 8 stupňů Celsia, nejčastější hodnoty teplot, které teď ve středních Čechách máme.
0: No to žádná sláva, dostaneme se vejš.
1: Ano, výš, radíme výš na 12 až 15 během dnešního odpoledne. Polojasno oblačno, večer se bude od severozápadu vyjasňovat.
0: No, bude pršet nebo nebude pršet?
1: Ve středních Čechách by se srážky, díváme se správně na předpověď, pro středočeský kraj vyskytovat neměly.
0: Čekal jsem, že to bude mylná předpověď v pátek nebo ve čtvrtek, když jsem odjížděl na Autorkap do Jizerských hor. Řeknu ti, tolik dešti už jsem dlouho nezažil v sobotu a v neděli.
1: A taky z toho mohlo být i sněžení, což v Krkonoších nakonec bylo ve výsledku. Tak buďme rádi za ty nižší Jizerské hory.
0: A když jsem odjížděl tam odtud včera, tak samozřejmě v štrůdlu aut a taky jsem viděl i spoustu těch cyklistů, kteří, jak se sluší a patří na takovou parádu, cykloparádu, kde jsou moje blatníky? Jestli si pamatuješ, jak vypadal Zdeněk Svěrák, tak dost takových tam bylo. No, teď pojďme dál, radši pojďme k předpovědi. Čeká nás i další aspoň milý déšť, který trochu naplní ty naše studny v rámci tohoto týdne.
1: Zítřejší ráno bude hodně studené, při uklidnění větru může být teplota i ve 2 metrech slabě pod nulou, jinak 4 až 1 stupeň Celsia. No a že bychom mohli spoléhat na nějaké vydatné srážky, to zatím nevypadá. Když se tak dívám na úterní odpoledne, budou teploty zase mezi 12 a 15 a spíš jasno nebo polojasno ráno místy s mlhami, když odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti. Na vydatné srážky během týdne rozhodně nespoléhejme.
0: Něco, na co bys nás ráda připravila v rámci předpovědi počasí v tomto týdnu?
1: Že se častěji budou vyskytovat mlhy a nízké mraky.
0: Ach, ty přízemní mrazíky zítra, fakt to máme čekat?
1: Jo, určitě. Myslím si, že budou lokality, kdy i ve 2 metrech půjdou teploty pod nulu. Na druhou stranu nebude to poprvé v rámci letošního podzimu.
0: Ach, můj středočeský bože, děkuji za informace o počasí. Odpoledne u kolegů.
1: Budu se těšit, pěkný den přeju.
0: Přidáme taky informace o tom, jak se jezdí, nejezdí v našem kraji, tak pojďme si poslechnout tu aktuální várku informací chvilku po 7:45.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Tedy, jsme-li ve spojení, prosím spust.
3: D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březině Ves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu a ta kolona se natahuje už přes celou Kbelskou a Novopatskou. Z Černého mostu je to na více než hodinu. V Liberecké jsou kolony z Letňan do Holešoviček, tamto zdržení k tunelům je asi na 25 minut. Pomalu se jede i po Štěrboholské spojice ze Černého mostu k Europarku, zdržení přes půl hodiny. Navíc v koloně u Hradecké dálnice řeší i nehodu kamionu s osobním autem. Plní se příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Na jižní spojice ta kolona je výrazně delší od magistrály na půl hodiny. Půl hodiny pak naberete i na samotné magistrále. Kolona je tam z Pankráce až za Nuselský most do Legerovy ulice. Hodně ucpaná je pak v Praze oblast Libně a zejména pak je okolí křižovatek Ohrada a Žilivského na Žižkově. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta je od Rudné ze 6. až na Pražský okruh. A na dálnici D7 z Chomutova a Slaného do Prahy kolona začíná u sjezdu na Kladno, to je 7. kilometr a přes půl hodiny se krokem jede až do omezení u letiště.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
0: Poslouchejte naše další vysílání do 8 hodiny, třeba Kalendárium a Petr Jungmann, a taky přidáme písničky Lenky Filipové, Vaby Daňka, a rozhodně nevynecháme i možná už výherní zvuk v rámci soutěže Signál Festival, který se blíží a v tomto týdnu se pěkně rozsvítí parádně v Praze, a to od čtvrtka do neděle od 15. do 18. října. Dvě vstupenky stále čekají.

0: effort.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
5: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
4: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Připomínám, že si můžete zpříjemnit večerní procházku Prahou se zastávkami u světelných instalací a digitálního umění. Návštěva Signál Festivalu může být lahůdkou pro vás. Od čtvrtka do neděle dvě volné vstupenky pro vás mám. Kdo uslyšíte výherní zvuk, volejte jak dnes, tak zítra a pozítří číslo 221 553 777. Kdo uslyšíte blízkající se chobotničky, tak je to čas právě pro vás.
1: My jiskříme, cítíte tu sílu.
2: Blízkněte si.
1: Když vám nebyl.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: České firmy se obávají nedostatku vody a jejího zdražování. Povolební vyjednávání v Kutné Hoře začne dnes večer. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, v němž na přelomu srpna a září odpovídali zástupci víc než stovky firem. Polovině firem už náklady na vodu vzrostly v posledních 5 letech. Třetině z nich i přes úsporná opatření. Na ně můžou čerpat podporu od Ministerstva průmyslu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
5: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
3: Firmy od státu očekávají větší investice do vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například financuje výstavbu rybníků a plánuje vybudovat nové vodní nádrže. Vítězné uskupení Naše Kutná Hora začne večer vyjednávat o koalici do kutnohorského zastupitelstva. Ve volbách získalo 13 mandátů ze 27. Vyjednávat budou s dalšími 5 stranami, říká starosta Lukáš Seifert z ODS.
6: My ty první hodiny a dny budeme věnovat právě našemu týmu, aby jsme si vyjasnili všechny ambice, všechny postoje mezi zvolenými zastupiteli. Předpokládáme, že se sejdeme se všemi subjekty, které kandidovaly. Letos jich není 10-11, takže to nebude až tak náročné.
3: Praha je podle průzkumu mezi turisty vnímána lépe než Vídeň a nebo třeba Berlín. Návštěvníci oceňují především bezpečnost a služby. Vyplývá to z dat organizace Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě, říká její mluvčí Klára Janderová.
7: Nejaktuálnější statistiky například ukazují, že Praha předčila v hodnocení spokojenosti s hotely, bezpečností nebo kvalitou turistických produktů právě sousední metropole, jako je Berlín nebo Vídeň.
4: Sport.
3: Hokejisté Kladna prohráli v Tipsport Extralize v přímém souboji o 3. místo tabulky v Karlových Varech. Západu Čechům podlehli 1-3. Kladno se v tabulce propadlo ze 4. místa na 7. Další zápas bude hrát v pátek doma proti Kometě Brno.
4: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnosti ubývat a odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak to vypadá s dopravou v hlavním městě a taky na příjezdech? Víme, hned se na to podívám, jak to vypadá. Žádná sláva, řeknu vám. Konkrétně třeba D6 Vary Praha za sjezdem na Velkou Dobrou. Popojíždíte z 16. kilometru do omezení na kilometru 12. Tam je to na 20 minut. Velmi silná ranní špička v Praze. Třeba na příjezdu do Prahy Boleslavskou dálnicí D10 kolona. Už za sjezdem na Počernice z 2. kilometru. V té se budete sunout dál, jak celým východním okruhem 3/4 hodiny k Průmyslové, tak i celou Novopatskou a Kbelskou i přes hodinu směrem nahoru na Ústeckou D8. Tam jednak uzavírka ve sjezdu do Veselské, zúžení v nájezdu na Cínoveckou a pak hlavně v Cínovecké u sjezdu na Březiněves. Potíže, tam je dopravní nehoda, která dál bude ještě zdržovat ranní provoz a jinak i silný provoz třeba v oblasti Jarova, Balabenky nebo Jana Želivského.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Dnes je pondělí 12. října 2026. Posílám Kubu Smolíka, Karla Zicha, taky Martina Písaříka, ať máme ze scénáře splněno vše na 100%.
4: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8:16, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Vidím to tu černé na bílém ve středních Čechách a v Praze dnes po ránu, ale vlastně i v průběhu dne polojasno až oblačno. Podobné tedy to bude i během dne. Jediné, co tady je také s jistotou, že srážky se nečekají, tak snad se těšit na večer, kdy od severozápadu začne oblačnosti ubývat nebo se protrhávat. Nejvyšší teploty dosáhnou při pondělí 12 až 15 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne, stočí se na severní. Dobré až velmi dobré rozptylové podmínky se večer postupně zhorší na mírně nepříznivé. Pondělí 12 až 15 stupňů, no žádná slava, ale co se dá dělat, no? Co aktuální teploty, jaké jsou teď po ránu? Když se na to podívám, na aktuální tabulku, tak z našeho kraje mohu vyzobnout, vysosat třeba, ano, tady to mám, Brandýs nad Labem, něco přes 8 stupňů, skoro 6, hlásí Heřmanov, 5,5, Rudolec, neuměteli 6,5, anebo rovných 8 v Poděbradech.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnicích v našem kraji žádná sláva, řeknu vám. Pojďme se podívat rovnou, co se kde děje.
2: Zítřejší ráno.
0: Aktuálně z dispečinku TSK Praha hlásíte, ano, už to tady vidím, kolegové zahlásili, ano, vidím to tu. Výrazně vázne výjezd z Prahy na Ústeckou D8, důvodu je několik, v Cínovecké u sjezdu na Březině Ves, u porouchaného kamionu zabraný pravý pruh, v Ďáblické hned za sjezdem z Cínovecké nehoda, ještě předtím ve Kbelské uzavírka sjezdu na Veselskou a zúžení v nájezdu na Cínoveckou. Ve výsledku tak kolony už Boleslavské dálnice D10 od exitu 3, Horní Počernice, popojíždí se až hodinu celou Novopatskou a Kbelskou k Březiněvsi. Kolona i zde desítky na Štěrbohovskou spojku k Průmyslové, fronty taky od Rajské zahrady nejen ke Kbelské, ale i dál Poděbradskou na Harfu nebo Kolbenovu a Vysočanskou. Jak se tomu snaží všemu řidiče vyhnout, kolony jsou i ve Vinořích, Belích a

0: Mi iskšība cīķi da tu sīju.
1: Blīskņa tas sīs.
0: Nisu amabē.

0: dwa. Ano, slyšeli jste správně. No to je otázka, kdo ví, kdo nám zavolá na číslo 221 553 777 a bude první nebo bude přepojený do vysílání. A komu se to podařilo, už se ptám, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo je na druhé straně, kde nás posloucháte?
1: Tady je Dana z Nového Knína.
0: Zdravím, Nový Knín, co by kamenem dohodil z Prahy. Tak Signál Festival na vás čeká.
1: Super, děkuju moc.
0: Není zatím zač, vstupenky pošleme. Od čtvrtka do neděle můžete vyrazit na všechny ty krásy blikající, rozsvícené v hlavním městě a vlastně i hlavně v těch prostorech, kde se platí. Vy nemusíte, ušetříte. Takže ve dvou, ano?
1: To je super, ano, půjdu s dcerou.
0: Budeme rádi, mějte se krásně a zatím naslyšenou.
1: Hezký den, nashledanou.
0: Pro vás ostatní Signál Festival probíhá od čtvrtka do neděle a do středy každé ráno mezi 5. a 9. po výherním zvuku volejte studio a pak máte vyhráno. Právě v 8:30 za 7 minut.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Dvě vstupenky na Signál Festival už jsem daroval, ale zítra taky čas mezi 5. a 9.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Na nových koalicích se dohodli v Havířově, Frýdku, Místku nebo v Tachově. Policisté vypátrali 36-letého vězně, který minulý týden odešel z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. V neděli ho našli pražští policisté na území hlavního města. Informovala o tom policie na svém webu. Silničáři dnes zahájili závěrečnou část opravy Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. Ode dneška je uzavřená sjezdová rampa do Veselské ulice. Omezení se budou měnit podle postupu prací. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu. Fotovoltaické panely instalují dělníci na střechu polikliniky Modrá hvězda v Mladé Boleslavi. V budově sídlí také očkovací centrum a od jara i městská policie. Přebytky vyrobené energie bude možné sdílet s dalšími městskými domy. A dnešní počasí čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a odpoledne naměříme mezi 12 a 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně i na dálnici D1 ve směru do Prahy, 73. kilometr.
3: D1 směrem na Prahu od 73. tam brali silničáři levý pruh a před benzínkou D72 vlastně se to zužuje jakoby do jednoho pruhu, takže to tam bude dost seštosovat, se to nikdo netuší moc.
0: Děkujeme za informaci, přidávejte případně další, 800 553 553. Ještě přidávám informaci z Měchenické ulice v Praze, tam jsou po nehodě 3 auta a taky v Praze na Kamícké v kopci 2 auta v sobě. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Máme 8 hodin 32 a půl minuty, pověz, co dál?
1: Provozovatelé lodní dopravy v Česku musí kvůli vysoké ceně nafty odkládat pravidelnou údržbu lodí. Problém jim způsobuje taky nízká hladina vody. No a jak to ovlivňuje jejich zisk, tak na to se zaměříme už za chvíli. Na věky

0: lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří musí odložit údržbu lodí. Problémy se přenáší taky na zákazníky, kteří musí počítat i s omezenými kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180, to má maximální ponor.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty. Natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12 000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat, až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ukrojuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet setrvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe, já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, ať se vám daří, to samozřejmě přeji vám všem nejen na startu tohoto týdne, ale taky vůbec po celý týden, ať je vám dobře. Kdyby náhodou něco, budu moc rád, když vám udělám radost třeba aspoň nějakou maličkostí. A ta maličkost tady je, dvě vstupenky na Signál Festival, ale prosím pěkně, už dneska máme prohráno z naší strany. Ty další jsou do zítřejšího ranního vysílání mezi 5. a 9. Stačí pozorně poslouchat. A myslím, že pak už to bude jasné. Teď popojedem, kdo v tuto chvíli chce informace o počasí na dlouhodobě nebo pro celý tento týden, pak si myslím, že je na správném místě.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Stručně řeknu, pondělí přinese 12 až 15 stupňů, večer se začne vyjasňovat. Ale jinak spíš zatažená obloha bez deště. Alena Zárybnická přidává taky informaci o tom, jak bude dál.
2: Zítřejší ráno bude hodně studené, při uklidnění větru může být teplota i ve 2 metrech slabě pod nulou, jinak 4 až 1 stupeň Celsia. No a že bychom mohli spoléhat na nějaké vydatné srážky, to zatím nevypadá. Když se tak dívám na úterní odpoledne, budou teploty zase mezi 12 a 15 a spíš jasno nebo polojasno ráno místo s mlhami, když odpoledne od západu bude přibývat oblačnosti, tak na vydatné srážky během týdne rozhodně nespoléhejme.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, tak nejpalčivější situace stále na východě metropole je ucpaná Novopatská, Kbelská a pak následně i výjezd Prahy po dálnici D8 do Ústí nad Labem. Na vině je jednak omezení ve Kbelské, teda které je před sjezdem na Letňany, a jednak pak nepojízdný kamion, který celé ráno stojí u sjezdu na Ďáblice, překáží tam pravý pruh a celé to zdržení z Černého mostu ke sjezdu na Ďáblice je více než hodinu. V Liberecké ulici zůstávají kolony na příjezdu k tunelům Blanka do Holešoviček. Ty kolony jsou od Letňan na 20 minut. Více než půl hodiny pak naberete na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové. Hodně zaplněná je pak i Kbelská, následně Průmyslová ulice od Novopatské až k Malešické spalovně. Tam je navíc před spalovnou hlášená teď i nehoda. Ucpávají se příjezdy k Barandovskému mostu na jižní spojice, kolona od magistrály na půl hodiny. Více než 20 minut naberete i ve Strakonické, teď od Zbraslavy v nesouvislé koloně k Barandovskému mostu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné až na Pražský okruh Ořechu na 40 minut a na okruhu jsou pak také kolony směrem na letiště, a to od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Barandov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. I to je téma pro středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou. 8.47, Honza Macon přeje příjemný den s Českým rozhlasem a do 9. posílám kapelu Marcias, taky Luci Vondráčkovou i Denisu Hergeslovou s jejími středočeskými typy platnými pro dnešek pondělí 12. října. Zase zítra ráno v 5 těším se na slyšenou, ať se vám daří, klid, pohodu a posílám úsměv.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Výstavu sochy ve městě navštivte ve Slaném. Letošní ročník představuje velkoformátové ocelové plastiky Jana Dostála, které propojují surovost a mohutnost materiálů s elegancí a křehkostí. Pod názvem Návštěva z vesmíru oživují Masarykovo náměstí i další místa v centru města. Výstavu si prohlédněte nejpozději do poloviny listopadu. V botanické zahradě v Pražské Troji uvidíte výstavu Pradávný svět. Zavede vás mezi dinosaury, mamuty, obří pravěký hmyz i první lidi. Neobvyklá dýňová aranžma doplní interaktivní zastavení a tvořivé dílny, ve kterých si můžete vyrobit vlastní podzimní dekorace nebo vydlabat halloweenskou dýni. Výstava potrvá do 1. listopadu a vyvrcholí halloweenskou oslavou s lampionovým průvodem. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Na zámku ve Zruči nad Sázavou začíná výstava obrazů malířky Jolany Čechové. Představuje své olejomalby i autorské reprodukce. Autorka se zaměřuje především na krajinné motivy, pražská zákoutí a květinová zátiší. Ve svých dílech klade důraz na hru světel, stínů a barevných odlesků. Výstavu můžete v Zámecké galerii navštívit do konce listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Koaliční rada bude projednávat školský zákon. Zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou na jednání o koalici hlavního města. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušil minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Ještě před schůzí vlády proto zasedne koaliční rada. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů není cílem schvalování zákona bránit. Naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
3: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně ta reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba. O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit. Byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
4: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
2: Obec Vysoký Újezd na Berounsku dokončila architektonickou studii na přestavbu historického statku na Tyršově návsi. Podle vedení obce jsou jeho budovy ve špatném technickém stavu. Na pozemku plánuje postavit novou radnici, prostory pro obchody a služby, dva obecní byty a víceúčelový sál s restaurací.
5: Budovy mají obklopovat společné nádvoří, které by sloužilo také k setkávání obyvatel a pořádání kulturních akcí. Dalším krokem bude pro obec výběr projektanta a příprava dokumentů pro povolení záměru. Z Vysokého Újezdu Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Sparty se díky výhře 2-0 nad Pardubicemi posunuli na třetí místo v neúplné tabulce šance ligy. Slovácko až v 10. kole poprvé naplno bodovalo. V Liberci vyhrálo 2-0 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Počasí. Čekáme polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat a odpoledne naměříme mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 20 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede krokem od Pětihost až do Mirošovic k nájezdu na D1. Zdržíte se tam asi 20 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a před námi už je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Já vám přeji krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
7: A taky úspěšný a pohodový start do nového pracovního týdne i v naší společnosti. Jsme rádi, že jste na našich vlnách a nabídneme příjemnou muziku. Bude tu Pavel Bubek, taky kapela Krištof, Marie Rotrová nebo Jojo Band. A představte si, že místo jehly používá na gramofonové desky frézku. Ne, neničí je. Ivan Jurečka totiž mění stará LPčka v umělecká díla. Z vinilu vyřezal už 1500 motivů a dostal se do České knihy rekordů. Reportáž kolegyně Jolany Novákové vám nabídneme už za chvíli.

0: 19:30. Ještě jednou krásné pondělí ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Umění se Ivan Jurečka z Prahy věnoval už během studia oboru herectví. Pak se stal členem mezinárodního souboru divadla Continuo. A to je divadlo s výraznou výtvarnou a scénickou poetikou, která ho přivedla k práci s různými materiály a taky technikami. Zjistil, že má šikovné ruce a pustil se do tvorby šperků z hodinových strojků. A pak přišel nápad s gramofonovými deskami. No, uslyšíte sami. S Ivanem Jurečkou natáčela naše reportérka Jolana Nováková.
1: Vy si určitě myslíte, že jsem u zubaře, ale já jsem v umělecké dílně. Ivan Jurečka se totiž už 15 let věnuje netradiční umělecké tvorbě. Vytváří stylizované obrazy technikou vyřezávání z vinylových gramodesek. Co všechno to je? Ivane, dobrý den.
2: Dobrý den. Tím, že vlastně vyřezávám části z té gramodesky, tak tím vlastně tam nám vzniká ten obraz. Ať už je to nějaký portrét, nebo je to nějaký hudební motiv, nebo citát, nebo cokoliv.
1: Ta vaše díla si tady teď prohlížíme. Je tam i spousta známých osobností. Marilyn Monroe, Karel Gott, ten je dokonce na desce Karla Gotta, což se mi líbí moc. A často to bývají taky portréty lidí úplně neznámých, protože si někdo prostě objedná tu vaši tvorbu jako dárek pro někoho, koho má rád. Co vám dá nejvíc zabrat?
2: Často si lidi jako myslí, že když je tam, já nevím, spousta vlásků a je to takové jako hodně bohaté, že to je vlastně jako to nejtěžší, no není. Úplně nejtěžší je vyřezávat a to miluju, když mi někdo jako napíše, že jenom něco malinkého, jenom nějaký jako malinký písmena a to je nejtěžší.
1: Křupne občas ta deska?
2: Deska nekřupne, ty vinylové gramodesky jako nejsou tak křehké, proto se do nich jako dá takhle jako vyřezávat. Ale pokud je to ta jedna deska, kterou ten člověk jako přinese, no tak to jako musím být hodně opatrný.
1: Vy vlastně nemáte skoro žádný odpad. Tady, když se podíváme vedle sebe, tady máme tašku plnou odřezků. Ty používáte jako vizitky.
2: Ano.
1: Tady vedle nás zase máte spoustu šablon, které potřebujete pro tu svoji práci. A ty si zase kreslíte na takový ten papírový obal, ten vnitřní, do kterého se ta deska dávala.
2: Nejdřív si to potřebuji nakreslit jako na papír, pak si to překreslím na tu desku a až pak je vlastně ta fáze jako toho vyřezávání a pak je taková ještě jako zenová část té práce a to je dočišťování. A častokrát, když je to hodně komplikovaný motiv, zejména v tom středu, kde je ta etiketa, tak to dočišťování trvá někdy díl než to samotné vyřezávání.
1: Přesto máte další a další nápady. Zahříváním LPčka tvarujete do různých objektů a tak. A teď jsme si na LPčko s vyřezaným obrazem Elvise Presleyho posvítili baterkou a na stěně za ním se objevil nádherný stínový obraz.
2: Ano, a to vypadá teda jako úžasně. Třeba když jsem byl na Colors v Ostravě na festivale, tak jsem takhle tam nasvícoval celou takovou tu velkou industriální halu jenom s telefonem, jo? Že jako ten telefon právě má tohleto ostré světlo. Když někde jsem tak kolem mě jako visí desítky, jako těch desek, tak říkám, tak mi ukážte, co se vám líbí a já říkám, že ty mé věci umí kouzlo a že vám to kouzlo ukážu právě na něčem, co jako vám se líbí, no tak to jako

dnešního Světového dne artritidy sami lékaři, pacientská organizace, ta to potvrzuje a taky čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistik. Podrobnější budeme za chvíli.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Markétku opěvovala Marie Rotrová. 2 minuty máme po 9:30. Česku chybí podle Ústavu zdravotních informací a statistik reumatologové. Na první vyšetření čekají pacienti někdy i půl roku. A u zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubu, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují v rámci dnešního světového dne artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká 60nice Romana, která přijela na vyšetření do reumatologického ústavu v Praze. S reumatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel reumatologického ústavu a předseda České reumatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
4: Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne.
2: S reumatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Reumatologických onemocnění je ale mnohem více. Reumatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru reumatologie, celkově ale v úvazku reumatologických je 220.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně 2 reumatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u reumatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Reumaliga Česká republika.
5: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. V průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina reumatologů je v důchodovém věku, připomíná za reumatology Ladislav Šenolt.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů, do 40 let máme 8% reumatologů specializovaných.
2: I proto reumatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci reumatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené reumatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Vězni v Praze na Pankráci a v Ruzyni budou moci využívat 2 nové opravené kaple. Hlavní město za jejich rekonstrukci zaplatí skoro 700 000 korun. Kdy budou stavby přístupné a mají o jejich návštěvu odsouzení vůbec zájem, tak to vám povíme za chvíli.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Sebe. Máme jen sebe a nedvědi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dělníci upraví dvě ekumenické kaple v pražských vazebních věznicích v Ruzyni a na Pankráci. S úpravami pomůžou i sami odsouzení. Ti je pak budou moci využít při bohoslužbách, zpovědích nebo třeba během konzultací s kaplany.
1: Pro mě tam byla jediná cesta, protože to bylo takový neutěšený prostředí, že o 24 hodin byl člověk zavřený na celé, hodina vycházka přes den.
2: Vzpomíná pan František na svůj pobyt ve věznici, kde strávil část svého života. V tom období pro něho byla vězeňská kaple důležitým místem.
1: Tam to byla pro mě oáza takového dobra, takže tam se stala moje životní změna a uvěřil jsem v Boha.
2: A doplňuje, že se pravidelně účastnil bohoslužeb a ještě při výkonu trestu začal studovat teologii.
1: Uvědomil jsem si v minulém životě, jaké já jsem měl vlastně myšlení, že jsem opravdu zhlížel jenom k tomu bohatství, k penězům. Navíc jsem to chtěl mít rychle a ta trestná činnost to vlastně umožňovala, takže jsem se dal na tuhle tu cestu, no ale tam jsem teda poznal, kam mě dovedla.
2: Podobných případů je podle hlavního kaplana generálního ředitelství vězeňské služby Pavla Zvolánka mnoho a právě kaple jsou podle něho místem, kam odsouzení chodí hledat klid.
3: Odsouzený, který vstupuje do toho prostoru, tak my bychom si přáli, aby zažil něco jiného než v tom běžném životě vězeňské, který úplně pro ně nemusí být příjemný.
2: Kaple ve věznici v Ruzyni a na Pankráci jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Navštěvovat je bude moci kdokoliv, doplňuje Zvolánek.
3: Ta naše služba je ekumenická. To znamená, že tam není výrazný prvek nějaké církve, ani katolický, ani protestantský, ale snažíme se o to, aby ta kaple byla prostá, aby tam byl prostor pro stišení, aby si tam odsouzený nebo ten obviněný mohl se.
2: Radní hlavního města na přestavbu vyčlenili 660 tisíc korun, říká předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.
4: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, již během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
2: Kaple upraví architekti tak, aby odpovídali podmínkám věznice.
4: Byli bychom rádi, aby ten design byl podobný v obou kaplích, aby bylo jasně vidět, že je to vězeňská kaple samozřejmě s věcmi odpovídajícími potřebám a možnostem věznice, to znamená, aby to byly věci, které můžou ve věznici být, aby lidé ve výkonu trestu třeba tam něco nemohli demontovat a tak.
2: Obě rekonstrukce by mohly začít do 2 měsíců. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Před malou chvílí v Kolíně odstartovala tradiční dvoudenní přehlídka středních škol a učilišť. Komu je určená a co všechno tady na návštěvníky čeká, tak to se dozvíte po 10. hodině od naší reportérky Eleny Chomátové, která je na místě. Ještě předtím zprávy a Tamara Kocourková a vám všem krásné pondělí.
6: Už dá.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministři projednají novelu občanského zákoníku. Povolební vyjednávání v Kutné Hoře začne dnes večer. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
2: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou Ústavního soudu a obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Vítězné uskupení Naše Kutná Hora začne večer vyjednávat o koalici do kutnohorského zastupitelstva. Ve volbách získalo 13 mandátů ze 27. Vyjednávat budou s dalšími 5 stranami, říká starosta Lukáš Seifert z ODS.
3: My ty první hodiny a dny budeme věnovat právě našemu týmu, aby jsme si vyjasnili všechny ambice, všechny postoje mezi zvolenými zastupiteli. Předpokládáme, že se sejdeme se všemi subjekty, které kandidovaly. Letos jich není 10-11. Takže to nebude až tak náročné.
0: Internetový rozcestník pro lidi s psychickými problémy pražské organizace Zahrada pro duši využilo za první měsíc provozu zhruba 400 lidí. Městská organizace ho spustila na začátku září. Na rozcestníku zájemci najdou pomoc podle toho, jaké potíže řeší, říká ředitelka Zahrady pro duši Markéta Školoudová.
4: Když třeba například já budu hledat pomoc pro svoje dítě, tak si určím, v jakovou kategorii, jakou pomoc hledám a v jaké oblasti. V tuto chvíli my máme v rozcestníku skoro 300 organizací, které nabízejí tu pomoc. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková po 3/4 hodině slaví postup do druhého kola turnaje v čínském Wuhanu. Porazila Dánku Tausnovou, která po ztrátě první sady 1-6 a za stavou 0-2 ve druhém setu utkání vzdala. Do druhého kola by dnes mohla postoupit také Sára Bejlek. Počasí. Bude polojasno až oblačno, odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů. Tento týden čekáme podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněve se je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Belské je asi na 20 minut a na D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně je od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení celkově asi 30 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy v 10. Pokračuje středočeské dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
5: A já jsem ráda, že jste na našich vlnách. Krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
5: A čím naplníme následující hodinu? Samozřejmě příjemnou muzikou. Kapela Miraj, Roxette, Michal Tučný, Věra Špinarová už jsou připravení potěšit. Taková zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. A my si o tom víc povíme v rubrice Jak nenaletět. A taky vám povíme, že před malou chvílí v Kolíně odstartovala tradiční dvoudenní přehlídka střední škol a učilišť. Komu je určená a co všechno tady návštěvníci najdou a co se dozví, tak to se my dozvíme od reportérky Eleny Chomátové, která je na místě.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela Roxette dohrála, dospívala 15 minut po desáté. Takový výběr správné střední školy a oboru, to je důležité rozhodnutí, které nebývá vždy jednoduché. Pomoci s tím může například přehlídka středních škol a učilišť, která se dnes a zítra koná v Městském společenském domě v Kolíně. Na místě je naše reportérka Elena Chomátová, teď se hlásí do vysílání. Elen, hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne.
0: Pověz nám, jak to tady na místě vypadá. Chodí už nějací návštěvníci?
1: Tak přehlídka škol začala před 15 minutami a tady městský společenský dům je plný stánků, kde jednotlivé školy i ze vzdálenějšího regionu představují své studijní a učební obory. Celkem sem dnes dorazilo okolo 70 středních škol, gymnázií a učilišť a právě o zájem studentů úsilí především učňovské obory, které jsou v poslední době v menší oblibě než obory s maturitou a tady v Kolíně se snaží právě na pomoci i v tom zájmu o tyto obory. A co se týká návštěvnosti, tak celá akce tedy začala před chvílí a sem už dorazilo několik desítek školních skupin, deváťáků a postupně přichází také žáci s rodiči.
0: Po oba dva dny tu probíhají taky různé ukázky. Je to tak? A jak to vlastně v praxi vypadá?
1: Ano, přesně tak. Po oba dva dny tu budou k vidění různé výrobky i praktické ukázky. Chybět nebudou například ukázky kuchařských dovedností, módní přehlídky. Stejně tak se žáci mohou těšit na prezentaci technických, zemědělských, uměleckých nebo veterinárních oborů. No a těšit se tu můžete také na ukázky z oblasti výpočetní techniky, vojenství i projektování letadel. A jak jsem říkala, k vidění tu jsou různé výrobky jednotlivých škol, takže tu
0: Helen? Helen, spojení se nám, pardon, Helen, prosím pěkně, spojení se nám nějakým způsobem pokazilo. Možná budeš muset opustit původní stanoviště, přesunout se kousek někam jinam. Helen, slyšíme se?
1: Slyšíme se?
0: Bezva, můžeš pokračovat.
1: Já tady mám nějaký blbý signál, já když tak...
0: Helen, tak každopádně ještě poslední otázka. Kdy přesně přehlídka škol končí a platí se nějaký vstup?
1: Tak přehlídka škol se tady koná dva dny a je to dnes a zítra tady. A dnešní program začal už v 10 hodin a končí v 17 hodin. Stejně tak i zítřek a vstup je po oba dva dny zcela zdarma.
0: Z Kolína se nám tedy do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Je tam velmi rušno. Elen, my ti děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám vlastně mluví lidé, kteří ve skutečnosti vůbec neexistují. Jak tedy nenaletět, tak to si povíme už za chvíli.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek,

0: Pěkné naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás třeba baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme něco o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Padá hvězda Dalibor Janda, za chvíli povídej a Petr Novák a pak taky pohled do kalendáře. Hezký den.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Petr Kolář s písní Jednou nebe zavolá a já se dívám do kalendáře. 12. říjnový den máme, ozdobilo nám ho jméno Marcel. Má své kořeny v hluboké historii a svému nositeli dává do vínku sílu a odvahu. Marcelové všechno nejlepší. Moderátor Karel Voříšek slaví den narozeninový, taky zpěvačka bývalá členka skupiny Holky, Klára Kolomazníková nebo fotbalista Jan Chramosta. I jim velká gratulace. A další události připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. U nás jsou jich asi 3 pluky, tedy asi 8700 bojovníků. Do konce roku zbývá posledních 80 dní a tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie a vedle pláže Copacabana jedním z důvodů navštívit Rio. Autorem sochy není Lewandowski, ale Landowski, Paul, francouzský sochař. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. K nám se Ježíš dostal až v roce 1994. V hlavní roli zářil Kamil Střihavka. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milion TV v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku.
3: Poděkovat Bohu za dar života, kterým byl dar zasnulého mistra.
2: Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut bude odbíjet 11. Nabídneme další zprávy. Chystá je pro vás Tamara Kocourková. Pak se dozvíte, že obnovená Millerova vila v pražských Střešovicích je opět otevřená pro návštěvníky a my vás tam pozveme. Tak si to nenechte ujít a mějte hezké pondělí.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT 2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Kvůli stavbě pražského okruhu železničáře omezili provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V Nymburce a v Mělnice se rýsuje nová koalice. Čekáme polojasno až oblačno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků, další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha u Hříněves.
3: Volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem v čele se současným starostou Tomášem Machem. Vedení města ale chtějí převzít 4 jiná uskupení, která by dohromady měla těsnou většinu 11 z 21 zastupitelů.
5: Pro nás priority jsou řešení dopravy, je to nějaká otevřená radnice a její transparentnost vůči obyvatelům města a celková koncepce zeleně a životního prostředí s ohledem na globální oteplování.
6: Říká František Vlasák z TOP 20. Koalici chce utvořit společně se starosty, Rebelkami pro váš Nymburk a hnutím ANO 2011. Současný starosta Tomáš Mach z Nymburka s klidem je připravený jít do opozice.
7: Budeme, doufám, konstruktivní opozice. Já bych rád, aby se Nymburk nezastavil a udělal to maximum, protože Nymburk je rozjetý.
6: Koaliční jednání 4 zmíněných uskupení budou pokračovat v nadcházejících dnech. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
3: Povolební vyjednávání skončila v Mělnice. Po 4 letech město opět povede lídr uskupení pro město Ctirad Mikeš. Nahradí Tomáše Martince z ODS. Místo starosty by podle koaličního návrhu měl být lídr MLK Jindřich Špergl a lídr uskupení Mělničané Máme rádi Mělník Petr Wolf. Koaliční partneři se také dohodli na programových prioritách. Volby v Mělníku vyhrálo ANO, které dosud bylo spolu s ODS ve vedení města.
2: Sport.
3: Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na 3. místo. Pražany sice poslal už ve 4. minutě do vedení Mercado, ale v závěru první půle se museli bránit pardubickému tlaku. Trenér Sparty Brian Priske si ale nemyslí, že domácím výrazně chyběl zraněný kapitán Adam Karabec.
8: It has nothing to do with Karabec.
9: S Karabcem to nemá nic společného, i když nám samozřejmě chybí. Ale i kdyby hrál, bylo by pro nás tohle utkání složité. Nelíbilo se mi, jak jsme napadali a taky, že jsme v první půli nedokázali reagovat na hru soupeře. Potřebné taktické změny jsme udělali až po poločase.
8: I'll make the adjustments that was necessary.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů. Tento týden čekáme podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na začátku dálnice u sjezdu na Březiněves je nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské dopoledne. Stále vás provází Iveta Chlumská.
10: A stále přeji krásný pondělní den.
2: Středočeské dopoledne.
10: Obnovená Millerova vila v pražských Střešovicích je opět otevřená pro návštěvníky. My vás tam pozveme už za chvíli. A přidáme příjemnou muziku, Jelen, Celine Dion, Petr Spálený, Turbo, co víc si přát. Zůstaňte na našich vlnách a mějte se pohodově.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

horšie. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Dojemná píseň Céline Dion doznívá 17 minut po 11. No a lidé můžou znovu navštívit Millerovu vilu v pražských Střešovicích. Víc než rok a půl procházely její interiéry i terasa renovacemi. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
1: Právě procházíme Millerovou vilou s kurátorem Matějem Sladkým z Muzea Prahy.
2: My jsme se teď vlastně přemístili do patra, které bylo úplně soukromé. Stojíme v Lužnici Millerových. Zachovala se tady původní tapeta i částečně nábytek.
1: Nově jsou pro návštěvníky přístupné také místnosti, do kterých se předtím lidé nemohli podívat.
2: V těchto prostorách, které byly nejméně dochovanou součástí vily, kdysi byly kanceláře, ty už máme v externí budově kousíček od Millerovy vily. Jeden z těchto pokojů je pokoj pro hosty, tam se nyní půjdeme podívat. Přesunuli jsme se do pokoje pro hosta, nikoli pro hosty, protože vidíte, že do postele by se víc hostů tady ani nevešlo. Je to prostor, kam si vlastně Millerovi umístili nábytek, který měli dříve ve svém plzeňském bytě. Losem prostě zavřel nábytek, který se už mu jinam do vily nehodil, takže i třeba starší koberce se potom umístěvaly právě do toho prostoru pro hosta.
1: Půjdeme se tedy podívat dál a stoupáme do vyšších pater.
2: Stoupáme po služebním schodišti, ale takto by se sem dostávali jenom zaměstnanci.
1: Míříme ještě na střechu, kterou restaurátoři taky obnovili. Vidíme tu krásný výhled na Prahu, tam v dále je Pražský hrad.
2: Je to Losův záměr opravdu takto zarámovat výhled na Pražský hrad. Udělal tady takový rám, takové neprosklené okno na terase. Ten boční pilíř je vlastně zároveň komín.
1: Hlavním důvodem k rekonstrukci byla právě chátrající střešní terasa. Podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka byla nynější obnova Millerovy vily nejrozsáhlejší za posledních víc než 20 let. Restaurátoři se zaměřili taky na interiéry.
3: Vlastně se tady vrátilo k všem dřevěným prvkům, malovalo se to, opravovali se okna, kupovali jsme nové koberce.
1: Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Muzeum Prahy ve vile taky plánuje nové prohlídky a doprovodný program, pokračuje Macek.
3: Budou tady prohlídky pro rodiny s dětmi, budou tady různé třeba i divadelní inscenace, noční prohlídky, pouze pod umělým osvětlením, abyste viděli, jak ten dům vypadá v noci.
1: Celkem stála obnova Millerovy vily zhruba 20 milionů korun. Z toho asi 15 milionů zaplatilo hlavní město. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Do konce týdne má demoliční firma odstřelit nejvyšší stavbu v Česku. Dvě věže vysílače u Českého Brodu. My máme na místě naši reportérku, spojíme se s ní a ona prozradí podrobnosti.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Karel Gott písní To musím zvládnout sám. Minutu máme po 11:30, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Teď se dozvíte, že vysílače v Liblicích u Českého Brodu lákají návštěvníky z okolních obcí i vzdálenějších míst. Tento týden by je totiž měla demoliční firma odstřelit. Jak to teď na místě vypadá a jak dlouho bude demolice trvat, tak to ví naše reportérka Alena Junová a teď se s námi o to podělí. Aleno, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem teď přímo u stožáru vysílačů. V posledních dnech sem jezdí velké množství lidí a jinak tomu není ani dnes, kdy si objekt obchází desítky lidí. Ti si chtějí nejvyšší stavbu České republiky naposledy prohlédnout, vyfotit a někteří se také loučí, podobně jako třeba paní Božena z Kostelce nad Černými lesy.
2: My jsme tadyhle jezdili do Kolína a vždycky jsme se řídili těma vysílačkama, ty vysílačky, že nás povedou. Je nám to velice líto, ale nic se nedá dělat, no.
1: Pro místní jsou věže důležitou dominantou celé oblasti. Pan Jiří z Liblic sem chodil už jako malý kluk.
3: Mamka pracovala na vysílači, chodili jsme sem vlastně s vojákama, kteří tady sloužili, tak nás sem vždycky vzali, protože jako děti jsme to měli jako takovou atrakci, no. Pro nás to bylo strašně zajímavé. A jen tak se sem nikdo nemohl podívat. No.
1: Stožáry by demoliční firma měla odstřelit tento týden. Hlavně na sociálních sítích se už objevilo několik zaručených termínů, ale přesné datum České radiokomunikace, které vysílače vlastní, ještě nezveřejnili.
0: Aleno, připomeň prosím, proč se budou stožáry vlastně odstraňovat?
1: Liblický vysílač už není v provozu a České radiokomunikace pro něj nemají využití. 355-metrové věže tu stojí zhruba 50 let a celá infrastruktura by proto potřebovala nákladnou opravu. Například kotvící lana, kterých jsou kolem obou věží desítky, jsou těsně před koncem životnosti a potřebují vyměnit. To by ale podle hrubých odhadů stálo kolem 170 milionů korun. Další desítky milionů korun by stál také roční provoz vysílače. Vedení radiokomunikací se snažilo najít investora, který by stavbu převzal a opravil. Vážného zájemce o odkup a provozování vysílače ale nenašli.
0: Aleno, a co teď tedy s vysílači bude dál?
1: Do pátku tohoto týdne by měli pracovníci demoliční firmy obě věže odstřelit. Na zajištění bezpečnosti bude spolupracovat státní policie i strážníci z Českého Brodu. V době odstřelu by měla být také uzavřena silnice první třídy, která vede zhruba 200 metrů od jižní věže. Dopravu by to ale mělo omezit jen na několik minut. Odstřelené věže potom budou dělníci rozebírat a odvážet ještě v listopadu.
0: Jak jste slyšeli, do konce týdne má demoliční firma odstřelit nejvyšší stavbu v Česku, dvě věže vysílače u Českého Brodu. Podrobnosti pro nás měla reportérka Alena Junová přímo z místa. My ti za to děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: A milujte a malujte a jak je libo. Na výstavu do Slaného, taky do Pražské botanické zahrady nebo na zámek do Zruče nad Sázavou vás dnes pozve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Výstavu sochy ve městě navštivte ve Slaném. Letošní ročník představuje velkoformátové ocelové plastiky Jana Dostála, které propojují surovost a mohutnost materiálů s elegancí a křehkostí. Pod názvem Návštěva z vesmíru oživují Masarykovo náměstí i další místa v centru města. Výstavu si prohlédněte nejpozději do poloviny listopadu. V botanické zahradě v Pražské Troji uvidíte výstavu Pradávný svět. Zavede vás mezi dinosaury, mamuty, obří pravěký hmyz i první lidi. Neobvyklá dýňová aranžma doplní interaktivní zastavení a tvořivé dílny, ve kterých si můžete vyrobit vlastní podzimní dekorace nebo vydlabat halloweenskou dýni. Výstava potrvá do 1. listopadu a vyvrcholí halloweenskou oslavou s lampionovým průvodem. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Na zámku ve Zruči nad Sázavou začíná výstava obrazů malířky Jolany Čechové. Představuje své olejomalby i autorské reprodukce. Autorka se zaměřuje především na krajinné motivy, pražská zákoutí a květinová zátiší. Ve svých dílech klade důraz na hru světel, stínů a barevných odlesků. Výstavu můžete v Zámecké galerii navštívit do konce listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Pouhých 13 minut nás dělí od 12. hodiny od pravého poledne, kdy uslyšíte další zprávy s Tamarou Kocourkovou. Po 12. hodině máme pro vás příjemnou muziku a ráda i dnes písničkám přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány 90 011 04 je vám k dispozici. Pište ve tvaru STC mezera váš text. A nebo přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu a hezký den.
3: Halo, kdo

že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Státní volební komise schválila výsledky komunálních voleb. Praha je turisty lépe hodnocená než Vídeň a Berlín. Čekáme polojasno a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Letošní komunální volby se obešly bez větších komplikací. Potvrdila to státní volební komise, která zároveň schválila výsledky hlasování. Některá uskupení ale chtějí sčítání napadnout u soudu. Patří mezi ně i karvinská SPD.
5: Hnutí SPD chyběly v Karviné ke vstupu do zastupitelstva 2 hlasy. Podle lídra kandidátky Ladislava Hamera měli někteří členové volebních komisí problémy se složitým sčítáním. Chce proto, aby výsledky přeskoumal soud.
6: Někteří normálně ani nevěděli. Pomalu, jo, jak se to sčítá, jak to má správně fungovat.
5: Napadnutí výsledků zvažuje taky v Kladně hnutí Kladeňáci. Podle jeho lídrně Anny Gamanové získalo v jedné z volebních místností výrazně méně hlasů než v ostatních okrscích.
7: Máme tam doslova jednotky procent, když to všude jinde máme mezi 20-30% hlasů. Napojeme to teďka společně s voliči.
5: Výsledky voleb vyjdou ve sbírce zákonů zítra. S pochybnostmi se pak lidé budou moct na správní soudy obrátit od středy, a to po dobu 10 dnů. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Vítězné uskupení Naše Kutná Hora začne večer vyjednávat o koalici do kutnohorského zastupitelstva. Ve volbách získalo 13 mandátů ze 27. Vyjednávat budou s dalšími 5 stranami, říká starosta Lukáš Seifert z ODS.
8: My ty první hodiny a dny budeme věnovat právě našemu týmu, aby jsme si vyjasnili všechny ambice, všechny postoje mezi zvolenými zastupiteli. Předpokládáme, že se sejdeme se všemi subjekty, které kandidovaly. Letos jich není 10-11. Takže to nebude až tak náročné.
4: Praha je podle průzkumu mezi turisty vnímána lépe než Vídeň anebo třeba Berlín. Návštěvníci oceňují především bezpečnost a služby. Vyplývá to z dat organizace Praxity Turism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě, říká její mluvčí Klára Janderová.
9: Nejaktuálnější statistiky například ukazují, že Praha předčila v hodnocení spokojenosti s hotely, bezpečností nebo kvalitou turistických produktů právě sousední metropole, jako je Berlín nebo Vídeň. Sport.
4: Fotbalisté Slávie už jsou v azerbajdžánském Baku, kde je zítra čeká další utkání Ligy mistrů. Po úvodní porážce Slávie budou chtít proti Sabahu ukončit 20 zápasové čekání na vítězství v prestižní soutěži. Zápas mezi Sabahem, Baku a Slávií začne zítra v 18 hodin a 45 minut našeho času. Počasí. Bude polojasno, odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů. Tento týden čekáme podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne, zaprší do konce pracovního týdne, ale bude opět jasno nebo polojasno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březněve překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu a kolona z Prahy od Kbelské je asi na 15 minut. A problémy čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D5 směrem na Plzeň. V nájezdu z Pražského okruhu řeší nehodu osobního auta s kamionem a nesouvislé koleny jsou už z okruhu od Vesce. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik polední zprávy a teď už vaše písničky se vzkazem a Iveta Chlumská.
2: Přeji vám pohodové poledne.
3: Písničky se vzkazem.
2: Dobrou chuť k obědu, pokud si ho dopřáváte, a příjemný poslech muziky, kterou pro vás máme. A klidně k písničce přiřadím váš vzkaz a vy ho můžete posílat do naší SMS brány, to jistě víte. Připomínám číslo 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo když se chcete rozepsat, tak raději využijte webový formulář, tedy v té elektronické podobě, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
3: Písničky se vzkazem.

Kapela Tým, reklama na ticho. Rozhodně ticho nebudeme, budeme vám příjemně hrát v této hodině a samozřejmě mám už před sebou první vaše vzkazy, ale můžete je dál posílat do naší SMS brány i přes webový formulář, ať děláme hodně radosti. Tak sluníčkový pozdrav a hezký celý týden přejeme vám i Iveto i všem přátelům. Dnes písnička, ať potěší a zpříjemní krásné podzimní odpoledne všem dříve narozeným, taky osamělým lidem a taky těm, kterým nemá kdo dát zahrát. Vždyť písnička to je lék a sluníčko to nám dává sílu. To přeji od srdíčka dvě Jarmily.

0: Písničky se vzkazem.
1: Kapela Eurythmics dohrála, dospívala, stále jsou tu pro vás písničky a vaše vzkazy. Píšete mi příjemný podzimní vstup do nového týdne, přeji všem posluchačům i vám do studia a prosím zahrát píseň Marcelům k svátku a pro radost Janinkám, Jarmilkám, Mariím napsala Veronika z Rakovníka. No tak nejenom Marcel z Malého Mesta dnes slaví svůj sváteční den a my všem moc gratulujeme.

0: vás bude mimo jiné zajímat, jestli se Freddiemu Mercurymu podobá i jinak, než jen vzezřením a hlasem.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, za 5:05 připomínám, že stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám dělají polední společnost Písničky a vaše vzkazy. Stále číslo naší SMS brány, kam je můžete posílat, 90 011 04 a pište ve tvaru STC Mezera. Pak váš text, tady dejte pozor, ať se vyjde zpráva do jedné SMSky, to proto, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, tak je vám k dispozici webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz. Píšete mi, Iveto, zahrajte pro hezký den Libušce, Jarmilkám, Janičkám, Věře z Čachovic, Veronice, Stáně, Liběnce, Květě, Světlance, Jindřišce, Aničkám i Maruškám i všem dalším přátelům. Přeji si Janiny.

0: Písničky se vzkazem.
1: Další vzkaz od vás tu mám. Můj bratranec Marcel dnes slaví svátek, tak mu prosím zahrajte pro radost. Hodně úspěchů při studiu na vysoké škole mu přeje Linda a gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: To nám to utíká, to nám to letí. Budeme mít 3/4 na 1 už za 5 sekund. No a já tu mám ještě jeden vzkaz od vás. Zahrajte manželce Dance, která ulehla s virózou, ať je brzy fit a zdravá. Pusu s písničkou Marodovi posílá manžel David. I my přejeme všem Marodům brzké uzdravení.

Slza a katarze na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Čas, ten je jasný, 12 hodin, 51 minut k tomu, tak snad nezapomeňte, že ve 13 nabídneme také zprávy s Tamarou Kocourkovou po 13. dnešního hosta Oskara Hesse. A tím hostem bude spisovatelka a historička Kateřina Tučková. Mějte se krásně, těším se na vás zítra.

Víte, že koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Uskupení Kladeňáci chce změnit výsledky komunálních voleb v Okrsku ve Školské ulici. Obnova Rýgrovy ulice v Příbrami je skoro hotová. Čekáme oblačno až polojasno a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Uskupení Kladeňáci zpochybňuje výsledky komunálních voleb v jednom z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3%. Lídrině Kladeňáku Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně míň hlasů než jinde ve městě.
2: Zjistili jsme skrze naší výzvu velké množství osob, které tam skutečně hlasovaly pro naši kandidátku. Rozchází se to s tím oficiálně zveřejněným výsledkem, tedy podnikáme v tom další kroky. Volební zmocněnec vlastně zvažuje teď nějaké dostupné varianty, jak ten výsledek tedy uvést do toho stavu, který jsme tam zjistili my.
0: Lidé budou moct stížnosti na průběh voleb podávat ke správním soudům od středy 14. října. Jestli tuto možnost Kladeňáci využijí, Gamanová zatím neřekla. O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jen se Spolu se nedá vyloučit, byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách, taky s Prahou sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
3: My určitě chceme primátora, rozvoj, určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
0: Dělníci dokončují opravy vnitrobloku v Rýgrově ulici v Příbrami. Vybudovali například sportovní hřiště, dětské hřiště, parkovací místa a nástupní plochu pro hasiče. Náklady na obnovu jsou skoro 11 milionů korun. Pokračuje starosta Příbrami Jan Konvalinka za ANO.
4: Dokončují se pouze drobné úpravy, tak aby zhruba v polovině října byl celý vnitroblok dokončen a předán do užívání. Projektantům se v tomto případě podařilo navrhnout prostor tak, aby byl plně využit ke sportování, odpočinku a také k potřebě parkovacích míst. Sport.
0: Tenisté Jiří Lehečka i Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šanghaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem, Svrčina podlehl Rusovi Medvěděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menšík, který si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále, čeká ho Francouz Gea.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, odpoledne naměříme 12 až 15 stupňů. Tento týden čekáme zpočátku podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem a teploty až kolem 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu na jeho hlavní části směrem z D1 k letišti regulují provoz v tunelech, brzdí se u Vestce, na třetím kilometru kamiony zastavují už kousek za sjezdem z dálnice, osobní auta jedou za Ořech zhruba půl hodiny, nákladní soupravy o něco déle. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Březiněves překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu a zdržení od sjezdu na Čakovice je asi tak zhruba 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. Jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam brněnský stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že jsi zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No, já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se

0: pojetí těch poválečných nebo poválečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. A že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů, nebo naši krajané, a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří se přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
0: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
0: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
0: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
0: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6

0: 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na ten, na tu, na nějakou, na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu z naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace a ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: no, se tomu úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo to taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to neřekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všecko jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, je nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Nashledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. V Benešově začala koaliční vyjednávání. Po zbytek dne bude převážně oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. V Benešově začala vyjednávání o složení budoucí koalice a rady města. První schůzka byla dnes ráno, další začne v 17 hodin. Vítězné sdružení Benešov pro život se podle svého lídra Jakuba Hostka schází se členy stávající koalice, volbou pro Benešov a ODS. Toto spojení by mělo v 27 členém zastupitelstvu 16 mandátů, pokračuje Hostek.
2: Ze všech stran je nějaká vůle navázat na tu stávající spolupráci, ale považuji za správné a férové oslovit i všechny ostatní uskupení, které se dostaly do zastupitelstva města.
0: Jednání tak budou pokračovat i v dalších dnech. Prahu 1 by mohla vést koalice sestavená na půdorysu dosavadní rady městské části. Vyplývá to z výsledků voleb a vyjádření lídrů jednotlivých stran. Ve vedení městské části by tak mohla zůstat ODS, která ve volbách získala 5 křesel v zastupitelstvu. Její lídr v Praze 1 Michal Miller chce jednat se všemi stranami, které ve volbách uspěly, zejména se svým dosavadním koaličním partnerem TOP 09.
3: Určitě jsme otevřený diskuzi a rozhovorům se všema. Pro nás TOP 09 je samozřejmě přirozený partner, už vzhledem k tomu formátu, že na hlavním městě kandidovali spolu, takže hledat konsenzus primárně s těma stranama, které jsou nám jako blízký.
0: TOP 09 získala ve volbách v Praze 1 4 mandáty. Aby koalice sestavovaná ODS měla většinu v 27 členém zastupitelstvu, musí její součástí být ještě další dvě strany.
1: Sport.
0: Sportovní střelkyně Viktorie Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. Dosavadním maximem 21-leté reprezentantky byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až polojasno, jen ojediněle s přehánkami. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové zbystřete těsně za sjezdem na Úvaly. Na 8. kilometru zasahují u nehody nákladního auta. Zdržení ale nenaberete. A na D11 v opačném směru, tedy z Hradce do Prahy, zpomalují nákladní soupravy Zajerny. Fronta popojíždí ze 4. kilometru až ke sjezdu na Pražský okruh. Následně pokračuje celou jeho východní částí až do Novopatské a Kbelské směrem k D8. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
4: Pěkné pondělní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
4: Už za chvíli vyrazíme za myslivci, kteří mají málo žaludů a kaštanů. Byli jsme u cvičení v pražském vodojemu Flora a probereme problémy lodí kvůli nízkým hladinám a drahé naftě. Připomeneme písničky, které nestárnou Vabyho Daňka, Ivety Bartošové a No Name.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: do České odpoledne míří do lesů. Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách české žaludy ani kaštany. Myslivci proto budou muset zvěř v zimě víc přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů.
1: Teď tady stojíme teda pod červeným dubem. Tady je patrný přímo pod ním, že vidíme ty zakrnělý, nevyvinutý žaludy, který vlastně ten strom už schazoval v reakci na to sucho během celého léta.
2: Lukáš Broš, lesní správce podniku Líšno, mě vzal do lesa. Oni vypadají skutečně spíš než jako žaludy, tak jak takové knoflíky.
1: Tady vidět ta čepička a ten samotný žalud má třeba 0,5 cm a vlastně nevyvinulo se v něm vůbec to semeno.
2: Máte to na více lokalitách?
1: Určitě tady kolem toho Benešova, nebo celkově to Benešovsko bylo zasažený tím suchem, takže jak bukvice, tak žaludy na dubech, došlo k velkým ztrátám na té produkci toho semene.
2: Jak velký to může být problém kvůli zvěře?
1: Tak samozřejmě zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích. Je to pro ně nejvíc energetická potrava před tou zimou a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty není problém celorepublikový. Tam, kde se žaludy a další plody neurodily, budou muset myslivci přikrmovat. Na druhou stranu by to mohlo přilákat divoká prasata více ke krmelištím a mohlo by být snadnější jejich odlov. Tam, kde se urodilo, se bude lovit hůře.
3: Protože v těchto lokalitách zvěř hůře chodí na vnadiště, je obtížněji lovitelná, jelikož se zdržuje v krytinách, v lese, kde má dostatek přirozené potravy. Samozřejmě lov v těchto lokalitách je nižší.
2: Další místo, kde bude chybět přirozená potrava pro zvěř, je Čechticko. S mysliveckým hospodářem si dáváme sraz pod obrovským dubem na okraji lesa.
4: Dobrý den, tady Pavel Maleček, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Vysočina Čechtice. Je to tak, no. Letošní suchý léto nepřálo stromům, aby plodili žaludy, kaštany a místama je i málo bukvic. No.
2: Co to bude znamenat pro lesního hospodáře?
4: Zvěř si bude muset najít nějakou pastvu jinou a zvěř bude muset taky z části přikrmovat zimě. No.
2: A myslíte se, že třeba hrozí, že budou hledat i potravu blíž k lidem? Že se s nimi budeme potkávat někde, pokud bydlíme na okrajích vesnic a tak?
4: Spíš někde ve městech, kde se víc stahují na nějaký kontejnery kolem sídlišť a tak.
2: Tak tady jsme našli dva žaludy, takže docela úspěch. Pan Maleček je teď rozloupnul. Nevypadají, že jsou v dobré kondici.
4: To teda nejsou, jsou napadený hmyzem, je jich málo a jako ani pro les, pro přirozenou obnovu nejsou vhodné.
2: Podle Lesů České republiky má ale naštěstí semenářský závod dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne, rychlý přesun po Praze, ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s policií. Vojáci dnes nacvičovali reakci na hrozbu teroristickým útokem ve vodojemu Flora. Jak cvičení vypadalo, to na místě sledoval redaktor Josef Beneda, který je teď s námi. Dobrý den.
1: Hezký den. Do vodojemu Flora zhruba v 10 hodin přijelo asi 20 vojáků, kteří se rozmístili po celém areálu a zabezpečili všechny vchody. Zásahu velela policie České republiky a účastnili se ho vojáci aktivní zálohy. Mluvil jsem například s Lukášem Svobodou, který v armádě působí 3 roky. V běžném životě má ale úplně jiné povolání.
2: V mojím civilním zaměstnání jsem člen orchestru státní opery. U nás jsou kluci a holky z kanceláří, řemeslníci, učitelé. A vedle mě zase prozření jako u spousty občanů, že nebude furt mír, no.
1: Cvičení mělo co nejvěrněji odrážet současné bezpečnostní prostředí a rizika, která můžou ohrozit kritickou infrastrukturu.
0: Jakou techniku si vojáci na nácvik přivezli?
1: Asi největší zájem vzbudil pozemní dron. To je 4-kolové obrněné vozidlo, které váží asi 1,5 tuny. Je schopné projíždět bahnem a zmáčeným terénem a monitoruje, co se děje kolem něj. Popisuje operátor dronu Michal Červený z vojenské policie.
3: Je to autonomní nebo poloautonomní vozidlo, které používáme ke zastřežení perimetru nebo chráněných objektů. Já buď můžu ho přímo ovládat, anebo mu naprogramuju trasu, kterou bude opakovat a bude mi posílat záznam z toho průjezdu.
1: Vojáci také použili běžné vzdušné drony a hasiči na místě otestovali svůj podvodní dron, který je schopný zasahovat v hloubce 200 metrů a může se používat třeba v kontaminované vodě nebo v nebezpečném prostředí, kam by se nedostali potapěči.
0: Josefe, proč vlastně armáda tato cvičení pořádá?
1: Tak hlavním cílem bylo zjistit, jestli se vojáci dokážou rychle dostat skrz centrum Prahy a zajistit vodojem, který patří mezi objekty kritické infrastruktury. Jednotky tak zajistí, aby nebyly ohroženy dodávky vody v hlavním městě. Popisuje generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
4: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení. Na území hlavního města provozujeme 10 objektů důležitých pro obranu státu a 40 objektů možného napadení.
1: Doplním, že vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů, a to v městských částech Praha 2, 3 a 10. Celá firma Pražské vodovody a kanalizace dodává pitnou vodu téměř 1 milionu a 700 tisícům lidí v metropoli a jejím okolí.
0: A o dnešním cvičení ve vodojemu Flora v Praze nás informoval Josef Beneda. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří musí odložit údržbu lodí. Problémy se přenáší taky na zákazníky, kteří musí počítat i s omezeními kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkéry dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180. To má maximální ponor, 180, takže na to.
2: Te odkud vyjíždíte?
3: Když vyjíždíme z Prahy, tak jedeme odsud na Hořín a do Nušníček nad Litoměřicema.
2: Tlačný remorker, dá se to takto nazvat, má nějaké označení nebo název?
3: No, dřív se tomu říkal Erky, teďka už je to pojmenovaný Gufy. No.
2: Gufy, takže a znamená to něco?
3: Ne, překladu jo, ale to nebudem překládat.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty.
2: Jak se tankuje taková loď?
4: Vybědáme si naftu, která se přiveze cisternou, natáhne se hadice, natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000.
2: Takže
4: máme 12000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ceny tím pádem vyrostou a my nemáme pomyslně na koho je přeúčtovat. Takže v současné době to samozřejmě poškozuje absolutně všechny provozovatele vodní dopravy. Ukrajuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet se trvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí a v těch nějakých investičních věcech.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox. Nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Rejdaři, kteří nám to odvážejí, tak na to museli reagovat a propsali nám to do ceny dopravy. Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Pro nás ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe, já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Přepočítávat hlasy v komunálních volbách okrskové komise v Praze a Středočeském kraji podle Českého statistického úřadu nemuseli. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů více než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. Pražské a středočeské okrskové komise nemusely přepočítávat hlasy v komunálních volbách. Ze zákona na to měly 24 hodin od konce voleb. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar. Lidé budou moci oficiálně podávat stížnosti ke správním soudům od středy. Například Středočeský krajský soud v Praze už ale přijal první podnět, říká jeho mluvčí Hana Černá.
2: Krajský soud v Praze obdržel již první návrh na přezkum souvislosti s volbami, podal ho volič z obce Bíkev, okres Mělník. V tuto chvíli je žádost administrativně zpracována, bude předána soudci, aby posoudil její obsah.
1: Dělníci opravili vnitroblok u Petržílkovy ulice v Nových Butovicích. Je v něm více zeleně a nové odpočinkové plochy. Ve vnitrobloku radnice Prahy 13 obnovila taky dvě sportoviště, která slouží především pro míčové sporty. Podle mluvčí úřadu Lucie Steinerové stály práce téměř 15 milionů korun.
3: Přibyla také překážková dráha s boulemi z elastického materiálu, ručkovacím žebříkem, nášlapníkovým setem a překážkami pro přeskakování a podlézání. Opraveno bylo také gabionové oplocení, podél něj byly vysazeny popínavé rostliny. Sport.
1: Fotbalisté Slávie zítra nastoupí v hlavním městě Ázerbajdžánu v Baku k druhému zápasu v hlavní fázi Ligy mistrů. Hrát budou na trávníku klubu Sabah. Po prohře Slánc na úvod soutěže se slavistické čekání na výhru v prestižní evropské soutěži prodloužilo už na 20 utkání. Slovinský útočník Slávie Daniel Šturm věří, že klub z Vršovic ukončí tuto sérii právě v Baku.
4: Ano, v tomto zápase máme největší šanci na výhru v Lize mistrů. Na druhou stranu, každý tým, který hraje tuto soutěž, je dobrým týmem, takže nesmíme nic podcenit. Bude to těžké.
1: Zápas mezi Sabahem Baku a Slavií začne zítra v 18 hodin a 45 minut našeho času. Počasí. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Zítra ráno a dopoledne se místy můžou tvořit mlhy a přes den bude jasno až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 na 11. kilometru směrem do Prahy jeďte opatrně. Na vozovce tam překáží dřevěný hranol. A nové omezení v Praze Vekbelské, respektive na jejím konci na úrovni Letňan, působí dost velké potíže hlavně řidičům kamionů. V dlouhé koloně se vlečou celou východní částí metropole. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A po zprávách pokračuje Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pohodové pondělí i dál.
0: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na nový týden předpoví už za okamžik meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Sledujeme povolební vyjednávání a poradíme taky, jak nenaletět na falešná videa a profily na sociálních sítích. Hrát budeme skutečné písničky, které nestárnou, s Václavem Neckářem, Petrem Naděm a Věrou Špinarovou.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá.

0: počasí ve středních Čechách.
1: S meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Jaké počasí dnes máme?
2: Bylo méně oblačnosti, pak se začala tvořit taková ta nízká kupovitá, ojediněle se objevila i slabá přeháňka a je relativně chladno. Stávající teploty někde mezi 10 a 14 stupně Celsia.
1: Nic padat nebude nebo něco možná?
2: Objevují se nějaké přeháňky, ale jsou většinou tak slabé, že v podstatě žádné výraznější srážkové. Ano, výborně, děkuji za to slovní spojení, nestojí za řeč.
1: Dobrá, co nás čeká v noci a zítra, to možná bude stát za pár slov?
2: Určitě. Čeká nás především chladné ráno. Na to opatrně ta předpověď i pro střední Čechy naznačuje riziko toho, že by se mohl objevit po ránu i mráz tam, kde se na delší dobu vyjasní, kde se utiší vítr, půjdou teploty až k minus jednomu stupni Celsia a to mluvím o těch ve dvou metrech nad zemí, jinak nejčastěji 4 až 1 stupeň. A můžou se po ránu místy tvořit mlhy, zejména v nižších polohách a v takových těch specifických místech, jako je třeba podél řek a v jejich údolích. No a přes den většinou polojasno, může se vyjasnit úplně, mlhy se tedy budou rozpouštět a nejvyšší odpolední teploty zůstanou někde mezi 12 a 15 stupni Celsia. Změna přijde až na večer.
1: To máme zítřek. Jak to bude dál v tomto týdnu od středy?
2: Bude přibývat oblačnosti už v úterý večer a v noci na středu postupně se přidá i déšť. Středa tedy zpočátku bude mít víc oblačnosti, ale přes den zase bude ubývat, rychle se to vystřídá. Každopádně maxima ve středu budou někde mezi 15 a 18 stupni Celsia. Těch srážek by nemělo být ve výsledku moc, maximálně do 3 mm, tak se nemůžeme moc těšit na to, že by to nějak zmírnilo ten váhový nedostatek, který je tady. Vlastně nejenom od léta, od jara, od minulé zimy, zkrátka od minulého roku. No a pak během týdne maxima nejčastěji mezi 15 a 18, ale v místech, kde se udrží delší dobu ve čtvrtek nebo v pátek nízká oblačnost, tak bude jen kolem 13.
1: No a závěr týdne od pátku do neděle?
2: Oblíbená trojice, pátek, sobota, neděle, přesně. Vypadá to, že v sobotu by mohlo být přechodně víc oblačnosti, pokud se ta fronta nestihne rozpadnout ještě předtím, než dojde od západu do střední Evropy. Každopádně spíš počítejme s oblačnou oblohou, no a pak těch mraků zase na neděli bude ubývat. Že bychom se mohli těšit ve výhledu na nějaké významnější oteplení, to nevypadá, naopak od severu by se k nám měl dostávat studený vzduch.
1: Každopádně děkujeme za informace a příjemné odpoledne.
2: I vám všem.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Po komunálních volbách začala vyjednávání o koalicích v jednotlivých městech a obcích. Někde se už rýsuje nové vedení, jinde jsou jednání složitější. Jaká je situace ve Středočeském kraji, probereme s redaktorkou Laurou Hájkovou, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den. Začala bych v Mělníku. Po 4 letech má město opět vést lídr uskupení pro město Ctirad Mikeš. Nahradí Tomáše Martince z ODS. Podle koaličního návrhu by místo starosty měli být lídr MLK, moderní lokální kreativní, Jindřich Špergl a lídr uskupení Mělničané Máme rádi Mělník Petr Wolf. Dohromady tato koalice obsadí 11 z 21 křesel. Dohodli se taky na programových prioritách, je mezi nimi zákaz hazardu a zahájení obnovy náměstí Karla IV. Demolicí nedostavěného objektu z období socialismu.
0: Jestli se nemýlím, jasno už je taky v Nymburce.
1: Je to tak, volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem v čele se současným starostou Tomášem Machem. Vedení města ale chtějí převzít 4 jiná uskupení, která by dohromady měla těsnou většinu, 11 z 21 zastupitelů. TOP 09 chce vytvořit koalici společně se starosty, rebelkami pro váš Nymburk a hnutím ANO 2011. Jejich koaliční jednání mají pokračovat v následujících dnech.
0: Jak to vypadá v Kolíně, kde s převahou vyhrála Změna pro Kolín?
1: 27 členem zastupitelstvu získala 15 mandátů. Už o víkendu přesto její lídr starosta Michal Kašpar z Hnutí Stan předběžně mluvil s lídry Hnutí Kolíňáci Sen pro Kolín a uskupení Volba pro Kolín, se kterými spolupracoval doposud. Jednání pokračují i dnes, jasno by snad mohli mít zítra dopoledne. Smlouvu alespoň dnes nepodepíšou ani politici v Benešově, kde dnes jednali vítězové Benešov pro život s druhou Volnou pro město a ODS, tedy zástupci koalice, která byla doposud, a dohodli se zatím ústně, že mají zájem pokračovat. Další setkání bude dnes v 17 hodin, kdy budou řešit složení rady a kompetence. Lídr Benešova pro život, Jakub Hostek, chce mluvit ještě i s dalšími stranami, kteří uspěli ve volbách.
0: Jsou ale města, kde je situace složitější, jak se to rýsuje třeba v největším středočeském městě Kladně.
1: Hned v úvodu musím připomenout, že komunální volby tam skončily velmi těsně. Vítězná Volba pro Kladno získala 11 křesel v 33 členem zastupitelstvu. Druzí skončili Kladeňáci s 10 mandáty. Z nich část teď byla v opozici. Vyjednávají s ANO, ODS a Unii pro zdraví a sport. Jednání podle lídrině Kladeňáků Anny Gamanové ovlivní výsledek druhého kola senátních voleb. Je v něm proti sobě Adéla Sucharda Šípová za Piráty, Piráti jsou součástí Kladeňáků, a Petr Paták z ODS. Kladeňáci a vítězná Volba pro Kladno vyloučili vzájemnou spolupráci. Unie pro zdraví a sport půjde podle svého lídra Martina Barocha do koalice jenom s Kladeňáky a Hnutí ANO odmítlo vyjednávání blíže komentovat. Doteď se na vedení města podílelo s Volbou pro Kladno.
0: V Kladně ale navíc hrozí ještě změna volebního výsledku. Proč?
1: Uskupení Kladeňáci zpochybňuje výsledky komunálních voleb v jednom z kladenských okrsků. Tam získalo necelá 3%. Lídrině Anna Gamanová tvrdí, že to je výrazně méně hlasů než jinde ve městě. Od svých voličů Kladeňáci zjistili, že je v okrsku ve Školské ulici volilo více lidí, než uvádí oficiální výsledky. Teď s volebním zmocněncem řeší, jak dál postupovat. Jednou z možností je, že by volby mohly napadnout u soudu.
0: Je to zatím velmi složité. Někde naši redaktoři intenzivně sledují povolební vyjednávání ve středočeských městech a obcích. A vše nám zatím shrnula Laura Hájková. Děkujeme, pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás opět po 17. hodině. Do té doby si užijete humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Petrem Jančaříkem. Bavte se a mějte se dobře.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. V Benešově začala koaliční vyjednávání. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
2: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
1: V Benešově začala vyjednávání o složení budoucí koalice a rady města. První schůzka byla dnes ráno, další začne v 17 hodin. Vítězné sdružení Benešov pro život se podle svého lídra Jakuba Hostka schází se členy stávající koalice, Volbou pro Benešov a ODS. Toto spojení by mělo v 27 členém zastupitelstvu 16 mandátů, pokračuje Hostek.
3: Ze všech stran je nějaká vůle navázat na tu stávající spolupráci, ale považuji za správné a férové oslovit i všechny ostatní uskupení, které se dostaly do zastupitelstva města.
1: Jednání tak budou pokračovat i v dalších dnech. Pražští hasiči dnes zasahovali u požáru v budově mateřské školy v Přímětické ulici. Hořela tam myčka na nádobí. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče požár zasáhl jednu místnost. Školku evakuovali a děti přesunuli do vedlejší budovy.
4: Na místě bylo zjištěno, že požár už byl uhašen pomocí přenosného hasicího přístroje. My jsme pouze tento požár dohasili pomocí tlakové vody. Sport.
1: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Chodárem ze Španělska prohrál skoro tříhodinový zápas po setech 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medvedevovi z Ruska. V Šangaji už tak z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menčík, který se v úterý utká s Francouzem GM. Počasí. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Zítra ráno a dopoledne se místy můžou tvořit mlhy a přes den bude jasno až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 na 41. kilometru směrem do Prahy stojí v pravém jízdním pruhu ve zúžení porouchaný kamion. Na nehodu dejte pozor na dálnici D4 na 24. kilometru směrem do Prahy. Střetl se tam autobus s osobním autem. A nehoda je taky na D11 na 8. kilometru směrem na Jaroměř, tak projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak bohoštěně slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den, já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou, nebo teda sporu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuj, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá, on je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bys měl říct.
3: A to je nezajímavé, je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl jsi tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Tyhle, já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy
3: Já jsem byl osmý,
2: jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy. Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, no to ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli že... někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak to můžou pli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rodilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, a nebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900, psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. Dva dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: Mhm. Šu. A děkuju, ať se daří. Zdravím, jak Brno tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena z Dežace, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přeřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No,
9: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: Koukejte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co bych rád?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak?
9: No, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo?
8: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: To já jsem jednou hrál,
8: no.
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná.

0: mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit, on, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
1: Kasovní trháky točil.
0: Ano. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
1: Ale nezapomněli jsme na ně, i po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do humory, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni, možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou humoriády na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
0: Ano, jo? Vyberte si.
1: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
2: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
4: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
4: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
4: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
4: Jo.
1: Dobře.
4: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní.
3: Mějte se naslyšenou.
1: Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
5: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
6: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
7: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady.
6: Tak.
7: A co budeme hrát?
6: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu, tu komponoval Joachim Raff.
7: Cože?
6: Kavatína, Joachim Raff.
7: A koho?
6: Podívejte. Ne,
7: Raff, já to nevím, to víte.
6: Ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
7: ano.
6: Se jmenuje Joachim Raff.
7: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
6: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
7: No jo, to je pravda.
6: Ne, to byl nichtiska.
7: Jo.
6: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
7: Aha. Který to je?
6: To je kobylka toto. Tak prosím tu kavatínu, jo?
7: Koho?
6: Kavatínu budeme hrát.
7: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
6: A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
7: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
6: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
7: Tím byste byl tak laskav.
6: No ale jaký chcete dlouhou?
7: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
6: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
7: No, jak to tam máte?
6: No to je...
7: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
6: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
7: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrtmetrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
6: No, můžete, prosím. D-dur je to.
7: Co říkáte?
6: D-dur.
7: Aha.
6: No, to je D-dur.
7: No, je tak dobře.
6: To je tvrdá tónina.
7: Jaká?
6: Tvrdá. Dur.
7: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
6: Jo? Jakou?
7: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
6: Ano.

0: hrajte. Já to neznám, jak to můžu hrát. Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně, ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: Dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda, já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli velmi rafinovaně převlečeni. Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství. Jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem ji dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo, prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on mi říkal, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je ano. Pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý se tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. Nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si, že to bylo lepší. Pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. Koalice TOP 09 a STAN chce v Praze 3 zůstat ve vedení městské části. Volby vyhrála. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neshody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
4: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
5: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat.
4: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
6: Asistenti byli pouze na doporučení poradny, tak konečně by se stali plnohodnotnými zaměstnanci školy.
4: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Prahu 3 znovu zřejmě povede koalice TOP 09 a STAN. Ve volbách získala 18 křesel v 35 členém zastupitelstvu a má tak křehkou většinu. Podle lídra vítězného uskupení Michala Vronského z TOP 09 koalice jedná s dalšími stranami pro stabilnější vedení Prahy 3.
7: Hned v neděli se potkal náš nově vzniklý zastupitelský klub TOP 09 a Starostové. Domluvili jsme se, že budeme hledat koaličního partnera a jako první v pořadí jsme oslovili koalici vedenou Editou Janečkovou.
3: Zmíněná koalice Pirátů a Prahy 3 sobě skončila ve volbách druhá se 6 mandáty. Fotovoltaické panely instalují dělníci na střechu polikliniky Modrá hvězda v Mladé Boleslavi. V budově sídlí taky očkovací centrum a od jara i městská policie. Přebytky vyrobené energie bude možné sdílet s dalšími městskými domy.
8: Celkové náklady na rekonstrukci střechy a instalaci fotovoltaické elektrárny jsou přes 2,5 milionu korun. Magistrát dostal asi polovinu v rámci dotací. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalový brankář Marek Kalina, který byl potrestaný v korupční kauze, vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise s ním proto přerušila řízení. Etická komise mu zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun za 11 přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska. Klub byl navíc za účast v aféře přeřazený do nejnižší soutěže.
0: Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne se místy můžou tvořit mlhy. Přes den pak bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu se na nájezdu na exit 76 směrem na D7 střetly dva kamiony. A nehoda je hlášená taky v Praze. V Hartigově ulici se střetla tramvaj s osobním autem, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začíná Den v kraji s Pavlem Kučerou.
10: Dobré pondělní odpoledne.
9: Den v kraji.
10: Máme pro vás výsledek povolebního vyjednávání v Mělníku, senátní duel pro obvod 30 Kladno a také písničky, které nestárnou Janka Ledeckého, Marie Rotrové a Karla Gotta.
9: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.

0: Události 12. října pro vás sleduje Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Ve středočeských městech naplno probíhají povolební vyjednávání. Mělník povede po 4 letech s největší pravděpodobností lídr uskupení pro město Ctirad Mikeš. Místo starosty by podle koaličního návrhu měli být lídr MLK Moderní lokální kreativní Jindřich Špergl a Petr Wolf z Mělničanů Máme rádi Mělník. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut. V Nymburce sice vyhrálo volby uskupení Nymburk s klidem v čele se současným starostou Tomášem Machem. Vedení města ale chtějí převzít uskupení Starostové, Rebelky pro váš Nymburk, TOP 20 a Hnutí ANO 2011. Jejich koalice by dohromady měla těsnou většinu 11 z 21 zastupitelů. Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části Pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu. Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová autobusová doprava. V Mladé Boleslavi začala poslední etapa přestavby třídy Václava Klementa, která vede podél hlavního závodu automobilky Škoda Auto. Řidiči musí do 15. prosince počítat s omezením od Čechovy ulice ke křižovatce se severovýchodní tangentou. Provoz je tam svedený do 1 jízdního pruhu. Celá oprava má skončit příští rok a vyjde na 227 milionů korun. V Kolíně dnes odstartovala tradiční dvoudenní přehlídka středních škol a učilišť, která má žákům usnadnit výběr správné střední školy a oboru. Navštívit ji můžou ještě zítra v městském společenském domě v Kolíně. A vojáci dnes ve vodojemu Flora nacvičovali rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií. Jednotky při nácviku reagovaly na fiktivní hrozbu teroristického útoku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám zpívali Adam Ďurica a Emma Drobná a Mělník povede nová koalice. Po 4 letech se vrátí do starostovského křesla lídr uskupení pro město Ctirad Mikeš. Místo starosty budou lídr MLK, moderní, lokální, kreativní Jindřich Špergl a Petr Wolf z Mělničanů. Máme rádi Mělník. Koaliční smlouvu by chtěli podepsat do konce týdne.
1: Vidím před sebou zhruba 3-4 věci.
2: Říká Ctirad Mikeš z uskupení pro město, který v minulosti město vedl 3 volební období.
1: První věc je intenzifikovat čističku odpadních vod, až ve městské vesí postoje stavební uzávěra, poněvadž není kapacita čističky, to znamená, že nelze napojit novou výstavbu. Za druhé pochopitelně je zahájit konečně první etapu revitalizace náměstí Karla IV. A pochopitelně je to otázka sportu, to znamená dotáhnout tak, aby sportoviště byla přístupná celoročně.
2: Koaliční partneři se dohodli na programových prioritách, třeba na zákazu hazardu. Místo starostou by se měl podle plánů politiků stát Jindřich Špergl, který jako lídr kandidátky MLK, moderní, lokální, kreativní, dostal ve volbách nejvíc preferenčních hlasů.
3: Já bych chtěl být takový provozní náměstek města, to znamená vlastně řídit ten běžný provoz města, ať už to jsou technické služby, ať už je to bezpečnost, městská policie a opravdu řešit ty každodenní problémy.
2: Koukněme se 4 roky dopředu, co byste chtěli, nové koupaliště, nová hala.
3: Největší ostuda Mělníka, náměstí Karla IV. Prostě už nad tím nedebatujme, už prostě něco dělejme.
2: Plány na opravu koupaliště se tedy zastavují, anebo se pojede dál?
3: Nezastavují se, ale celý ten projekt se přehodnocuje, protože ten projekt byl megaloman. Počítal s investicí 300 milionů do letního koupaliště a my bychom se chtěli vrátit zpátky na zem a říct, podívejte se, to je jeden celek. Plavecký bazén a letní koupaliště je jeden celek a pojďme to řešit.
2: Druhým místostarostou by měl být Petr Wolf, lídr kandidátky Mělničané Máme rádi Mělník. Ten bude mít na starosti kulturu, školství a sociální oblast.
4: Chtěl bych, kdyby se nám podařilo znovu obnovit jednání s přístavy ohledně náplavky, aby se na náplavku vrátilo moře u Mělníka, aby tam mohli jezdit zase loď bratří Formanů. No a v rámci sociální práce tak mě velmi, velmi, velmi trápí osobní asistence u lidí, kteří potřebují, protože na Mělníku je jí skutečně málo.
2: Nynější starosta města Tomáš Martinec z ODS volební porážku uznal.
5: Reálně teďka se vyjednává o tom, kdo povede město a rýsuje se spíše změna na radnici.
2: Pro město MLK a Mělničané budou mít těsnou většinu v 21 členem zastupitelstvu, a to 11 mandátů. Termín ustavujícího zastupitelstva ještě známý není. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Den v kraji. Vojáci si vyzkoušeli ostrahu vodojemu Flora v Praze. Nacvičovali reakci na fiktivní hrozbu teroristického útoku, při které testovali rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií. Ověřili si přitom, jak funguje ochrana kritické infrastruktury v hlavním městě.
1: Z nákladního auta vyběhlo asi 20 vojáků aktivní zálohy.
2: Dobře, nastoupi.
1: Vojáci dostali pokyny od policie, která místa a vchody v areálu mají hlídat. Byl mezi nimi i Lukáš Svoboda, který do armády nastoupil před 3 lety.
3: Mojím civilním zaměstnání jsem člen orchestru státní opery. U nás jsou kluci a holky z kanceláří, řemeslníci, učitelé, vlastně naprosto všeho chuť, všech druhů zaměstnání.
4: A co vás přivedlo ze státní opery stát se vojákem?
3: Já si říkám, že služba v orchestru a služba v armádě není zas tak rozdílná. Máte velitele, ústroj, svůj nástroj, musíte být někde na čas, máte služby. A vedla mě zase prozření jako u spousty občanů, že nebude furt mírno.
1: Dohled v areálu ale nezajišťovali jen vojáci, ale třeba také pozemní dron. Zhruba 2 metry dlouhé 4-kolové obrněné vozidlo s kamerami ovládal Michal Červený z vojenské policie.
5: Je to poloautonomní vozidlo, které používáme k zastřežení perimetrů nebo chráněných objektů. Má asi 1600 kg, ale ta průjezdnost terénem je výborná. Já buď můžu ho přímo ovládat, anebo mu naprogramuju trasu, kterou bude opakovat a bude mi posílat záznam z toho průjezdu.
1: Zásahu se účastnili také hasiči, kteří otestovali nový podvodní dron. Přibližuje Marek Šobr z potápěčské skupiny Hasičského záchranného sboru Prahy.
6: Ten dron je schopen dosáhnout hloubky 200 metrů. Můžeme s tím zasahovat prostředí, které je nějakým způsobem kontaminovaný. Můžeme dělat nějaký průzkum, kdy jsme schopni živě přenášet přenos pro toho velitele zásahu nebo pro ten štáb.
1: Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se vojáci dokážou rychle dostat skrz centrum metropole a zajistit vodojem, který patří mezi objekty kritické infrastruktury, popisuje tiskový informační důstojník z krajského vojenského velitelství Prahy Přemysl Prášek.
7: Je to cvičení,

0: 40 objektů možného napadení.
1: Vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů, a to v městských částech Praha 2, 3 a 10. Celá firma Pražské vodovody a kanalizace dodává pitnou vodu téměř 1 milionu a 700 tisícům lidí v metropoli a jejím okolí. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
3: Za chvíli už vás čeká senátní duel.

0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 30 Kladno. Do druhého kola tam postoupila obhajující senátorka Adela Suchada Šípová za Piráty. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A Petr Paták za ODS.

0: S. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
2: Volby 2026. Senátní duel.
0: Tento duel přetáčíme v neděli 11. října, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Advokátka Adela Suchada-Šípová kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. V prvním kole získala 30,71% hlasů. Kdo vás ještě podporuje?
3: Já bych ráda doplnila, že mám podporu ještě dalších menších politických uskupení. Je to strana Volt, liberálně ekologická strana Les, pak je to Kruh a také nová sociální demokracie.
0: Petr Paták, ředitel střední odborné školy a středního odborného učiliště Kladno, má 29,36% hlasů a podporu.
4: Podporu lidovců a nyní dneska odpoledne první informace a mám i podporu Naše Česko, takže děkuji bývalému řediteli leteckého provozu Honzovi Klasovi za podporu.
0: Paní senátorko, je obtížnější mandát získat nebo obhájit?
3: Myslím si, že ta obhajoba je samozřejmě obtížnější, protože je za mnou historie, ale musím upřímně říct, že já se nemám za co stydět a odvedla jsem spoustu práce díky tomu, že se té práci věnuju naplno a vlastně pozastavila se mi svoji advokátní činnost, protože jsem přesvědčena o tom, že je to natolik důležitá funkce, zejména v dnešní době, kdy je zapotřebí dělat naplno a i tomu odpovídalo vlastně množství zákonů, které prošly mými rukami a i množství aktivit, které jsem v Senátu provedla za účelem zdvihání témat, jako třeba problematika duševního zdraví a ochrany práv dětí.
0: K těm tématům se ještě dostaneme. Pane řediteli, přijďte ten těsný rozdíl, je to něco málo přes 1% očekával. Jak hodnotíte dosavadní kampaň?
4: Já, než vám odpovím, tak já bych chtěl hlavně moc poděkovat všem občanům za to, že využili právo volit a samozřejmě zejména děkuju všem, kteří mě poslali do druhého kola. 14 112 hlasů prostě je pro mě skvělá zpráva. Já opravdu za to moc krát děkuju. A co se týká vaší otázky, tak jestli poprosím, jestli byste mi zopakovat.
0: Jak hodnotíte kampaň, která proběhla nebo která předcházela tomu prvnímu kolu?
4: Já jsem měl kampaň a šel jsem do kampaně ze vší slušností, takže já určitě nechci dělat kampaň takovou, která by nějakým způsobem byla negativní. Přistupoval jsem k tomu opravdu zodpovědně. Kampaň jsem se věnoval včetně mého týmu a já jsem na svoji práci hrdý, takže já tenhle ten těsný výsledek beru velmi pokorně a jdeme se samozřejmě, tak jak se říká lidově, do druhého kola poprat a ať štěstí přeje připraveným.
0: Jak jsme slyšeli, tak váš rival už získal podporu jednoho, přinejmenším tedy jednoho z těch neúspěšných kandidátů. Vy taky usilujete o podporu. Má to vůbec nějaký smysl, význam?
3: Já mám širokou podporu veřejně známých osobností, jako třeba Petr Pithart mě podpořil veřejně.
0: Promiňte, já jsem směřoval tu otázku svůj k tomu u těch neúspěšných kandidátů, jestli
3: jo, tak to je samozřejmě z takového tábora, kdy asi je žádat nebudu, bude to spíše na jejich voličích, nakolik prostě budou zvažovat můj program a nakolik je pro ně prospěšný.
0: Pane Patáku, na co byste se dál senátu zaměřil, pokud byste ve druhém kole uspěl?
4: Tak moje priorita je jednoznačná. Já jsem 21 let ve školství, z toho 12 let vedu střední pedagogickou školu a střední odbornou školu v Kladně. No a samozřejmě moje priorita je jasná. Mám každodenní kontakt s realitou, každodenní kontakt se školstvím, takže priorita číslo jedna je školství. Já chci otevírat témata, které jsou ve školství jednoznačná, to znamená dotáhnout konečně kariérní řád učitelů, tak aby nám mohli mladí učitelé zůstávat v systému, tak aby nám po prvním roce neprchali. A samozřejmě mě trápí spoustu témat, jako je například jednotná přijímací zkouška, současná podoba maturitních zkoušek, inkluze a další témata. Takže zcela jistě školství a samozřejmě i co se týká podpory sportu, protože to je téma, který mě zajímá a baví.
0: V případě úspěchu byste dál zůstal kladenským zastupitelem, zároveň ředitelem. Dá se to všechno časově zvládnout?
4: Já jsem včera získal post zastupitele. V tuhle chvíli se vyjednává v tomhle týdnu beze mě. My jsme včera měli několik jednání a budu se rozhodovat samozřejmě po tom, jakým způsobem dopadnou senátní volby. Takže moje priorita teď je jasná. To jsou senátní volby. Pokud by potom byla varianta, že bych mohl skloubit tyhle ty věci, které vy jste říkal, tak samozřejmě o to budu usilovat, protože ten každodenní kontakt s realitou je za mě ve výsledku velmi důležitý a myslím si, že to je i značná výhoda.
0: Paní Šipová, pokud mandát obhájíte, na co byste ráda navázala, v čem chcete pokračovat?
3: Tak já bych hlavně ráda pokračovala v tom styku s lidma, protože já jsem právě v realitě s nimi velmi často, mám bezplatnou právní pomoc, jsem strašně ráda, že můžu vlastně využít ty svoje zkušenosti jako advokátka, kde já jsem prostě v minulosti byla, vlastně měla jsem úspěšnou advokátní kancelář, teďka je to pozastaveno, ale právě tyto zkušenosti právě moc ráda ve prospěch těch lidí, kterým pomáhám, využívám. A já právě taky díky tomu vidím, co lidi nakladně trápí. Je to samozřejmě nedostupné bydlení, jsou to nedostupné služby, je to bohužel také i zhoršující se duševní zdraví našich dětí, je to vysoká zadluženost a jsou to dost často také i problémy s tím, že ne vždy stát nebo obce měří všem stejně. Takže díky tomu, že já mám tuto zkušenost, ráda bych v tom pokračovala. Měli jsme mnoho úspěchů legislativních návrhů, které byly přijaty, na to bych já ráda navázala.
0: Jaký je váš vztah s Pirátskou stranou, jejíž řady jste opustila? Piráti berou váš výsledek jako otázku vlastní prestiže.
3: Já, můj vztah k Pirátské straně, tak já jsem registrovanou příznivkyní, tak jak jsem byla vlastně pod téměř celou dobu výkonu svého mandátu, byla jsem jenom krátkou členkou strany a mě osobně vyhovuje ten volnější vztah. Jsem někdo, kdo prostě skutečně ctí pirátský program zejména v otázkách transparentnosti a rovných práv, ochrany demokracie a právního státu, to jsou všechno témata, na kterých my se velmi shodujeme a spolupracujeme a to je důležité. A je to samozřejmě, chápu, že Pirátská strana, že jí záleží na tom, abych já obhájila, tomu rozumím.
0: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 30 Kladno, Adély Suchardy, Šípové a Petra Patáka.
2: Volby 2026, senátní duel.
0: Co myslíte, že z vašeho programu vám pomohlo k postupu do druhého kola, pane Patáku?
4: Já si myslím, že jednoznačně to téma školství a regionální působnost v tom regionu, takže tak, jak jsem i zmiňoval před chvílí, tak je to ten každodenní kontakt se studentama, absolventama, každodenní kontakt s rodičema, samozřejmě i ve škole vedu 100 zaměstnanců. A já, když jsem přebíral školu 12 let zpátky, tak jsem ji nepřebíral v dost dobré kondici, takže zcela jistě, co se týká té působnosti u nás v Kladně a okolí, tak si myslím, že to je jedna z témat, který mi velmi, velmi pomohl. A samozřejmě i komunální politika, protože komunální politice se věnují více než 20 let.
0: Jaké faktory podle vás ovlivnily volbu ve vašem případě, paní Šípová? Co voliči ocenili?
3: Já si myslím, už jsem o tom trošku hovořila. Je to ten můj úzký kontakt s obcemi. Znám, skoro
0: já vím, ale teď myslím konkrétní témata.
3: Konkrétní témata, já se skutečně velmi zabývám ochranou práv dětí, ochranou práv zranitelných osob, obětí domácího sexuálního násilí. Zavedli jsme dětského ombudsmana, zřídili jsme národní lidskoprávní instituci, jsou to témata jako redefinice trestného činu znásilnění, zavedení pojmu domácího násilí, ale byla jsem také úspěšná v jiných oblastech, nejenom v těchto, ale třeba se nám podařilo prosadit do zákona o hazardních hrách novelu, která velmi výrazně vlastně dopadá na situaci nakladně, a to je to, že lidé v exekucích nesmějí hrát hazardní hry, a já si myslím, že tohle je jako skutečně konkrétní věc, která má jasný dopad na situaci nakladně, kde kladenským lidem skutečně ten hazard a ty herny tam vadí.
0: Pane Patáku, v kampani jste mluvil mimo jiné o tom, že byste rád zvýšil prestiž a autoritu učitelů. Je se na to místo odkud něco podobného prosazovat?
4: Já si myslím, že zcela jistě, protože ty zákony, které jdou z poslanecké sněmovny, tak se dají zkrášlit, dají se upravovat a zcela jistě si myslím, že tohle je jasný úkol Senátu, takže to jsou opravdu okolnosti, které bych chtěl ovlivňovat, ať už ve výboru nebo u kulatých stolů, a myslím si, že Senát je právě to místo, kde tyhle ty věci můžu pěkně ovlivnit.
0: V Senátu jste, paní Šípová, místopředsedkyní výboru pro záležitosti Evropské unie. Věříte, že je to oblast, která voliče v senátních volbách zajímá?
3: Já jsem velkou zastánkyní našeho členství v Evropské unii a musím říct, že vlastně téměř většina zákonů, které my přijímáme, jsou implementací směrnice nařízení z Evropské unie. Proto jsou tyto výbory velmi důležité, protože vlastně my můžeme už před samotným přijetím těchto zákonů tu podobu ovlivnit. Proto v tomto výboru sedím, ale seděla jsem také v sociálním výboru a v ústavně právním výboru. Nicméně, pokud chceme mít vliv na tvorbu evropských zákonů, tak právě tento výbor je jedním z těch klíčových míst.
0: Do jaké míry podle vás rozhodují v mysli voličů komunální témata, pane řediteli?
4: Já si myslím, že určitě, protože co se týká i senátních voleb, tak si myslím, že to je kombinace jak centrální politiky, tak samozřejmě i komunální politiky a ty témata se vlastně kombinují a ty občané, kteří přišli volit, tak zcela jistě zohlednili jak komunální politiku, tak centrální politiku. A já i tady opravdu, co se týká vlastně mýho potenciálu, kterýho jsem dosáhl v prvním kole, tak 29,44% je výrazný úspěch, protože když si vezmete v současné době i co se týká ODS a co se týká voličských preferencí, tak bych si přál, aby byly vyšší, jsou nižší a i tak se nám tady vkladně podařilo opravdu k těm urnám dostat lidi, kteří mi dali důvěru. Takže já bych je chtěl opravdu nesklamat. A co se týká Senátu, tak znova říkám, já opravdu chci propojovat témata regionálního charakteru s centrální politikou a chci být senátor, který bude vidět a který bude slyšet.
0: Máte příklad takové místní agendy Kladenska, kterou byste rád jako senátor prosazoval?
4: No, tak jsou to témata nejen jako školství, co se týká budování kapacit, protože i ten region, který je, tak je velmi rozdílný. Jedna věc je, který my řešíme v Kladně, druhá věc, co se řeší třeba konkrétně v Praze Západ, ale ten společný jmenovatel je jednoduchý. Je to budování kapacit. Já opravdu, když jsem byl teď v kontaktní kampani, tak jsem mluvil ze stovky a stovky lidí. Ty problémy jsou stejný. To znamená budování kapacit středních škol, budování kapacit základních škol. Samozřejmě nás trápí i regionální oblasti, které se týkají kapacit v mateřských školách. No a samozřejmě jsou to témata, který a ten senátor může propojovat centrální i s regionální tématikou. A to je například kapacita domovů pro seniory, protože to je opravdu velký problém.
0: Paní Šípová, je tedy senát místo, odkud řešit a prosazovat regionální zájmy?
3: Samozřejmě je, i když jako máme naše kompetence hlavně posuzovat zákony, ale právě díky tomu, že víme, co se v tom regionu děje, tak to přinášíme do novely těch zákonů. Já bych chtěla ještě doplnit a poděkovat vlastně panu Patákovi, že zmiňuje kapacity škol. Třeba zrovna na Praze Západ je zapotřebí vybudovat střední školu, je tam teďka projekt a současná vláda teďka prostě osekává ty peníze do školství. Já jsem se sama ptala pana ministra Plagy, jestli má vyčleněné peníze na tu střední školu, která by měla vzniknout v Roztokách a bohužel pokrčel rameny. Ale to je přesně to, co já vlastně budu připravená dělat, tlačit na něj, vyvolávat kulaté stoly a jednání přímo v Senátu tak, abychom skutečně to klíčové, co potřebujeme, investovat peníze do školství a do našich dětí získali. Takže to je rozhodně moje mise, na kterou bych se ráda vydala a pokračovala v ní.
0: Pane Patáku?
4: Já taky doplním ještě paní Šípovou ohledně tady toho tématu. Samozřejmě senátor musí propojovat a musí opravdu propojovat jak ministerstva, tak kraje a obce v této otázce. Takže já, když jsem viděl projekt, tuším, že se ten projekt jmenuje Cihelna, tak je to rozsáhlý, krásný komplex a já věřím tomu, že se podaří, aby na Praze Západ, konkrétně v Roztokách, tento komplex byl postavený.
2: Volby 2026. Senátní duel.
0: Prvního kola voleb ve vašem oboru se zúčastnilo něco přes 42% voličů. Jakou účast očekáváte ve druhém kole?
3: No tak ta zkušenost je taková, že bohužel ta účast klesá. Já bych chtěla vlastně poděkovat voličům, kteří přišli, a tímto je vlastně vyzvat k tomu, aby za týden přišli z nás, protože každý hlas je důležitý. Vidíme to třeba také v senátním obvodu Žďár, kde o postupu do druhého kola rozhodl jeden jediný hlas. Takže čekám teda, že ta účast pravděpodobně klesne, nikdy nestoupla v druhém kole, ale teď jde o to, aby se lidé skutečně, naši voliči, k těm urnám vrátili, protože senát je velmi důležitá instituce, zvlášť v dnešní době.
0: Proč by podle vás měli voliči znovu vážit cestu k volební urně? Proč je to důležité?
4: Je to důležité a já si opravdu myslím, že v této době, kterou bych charakterizoval velmi turbulentní, co se týká celosvětových témat a co se týká tady těch všech okolností, tak si myslím, že opravdu senát je velmi důležitý. Takže já bych chtěl opravdu moc poprosit všechny bez rozdílu, jestli budete volit jednoho kandidáta či druhého, abyste využili právo volit. Přijďte k volbám. Jsou to volby, které jsou velmi důležité a já vás opravdu moc prosím, abyste přišli v pátek i v sobotu k volbám, tak aby jste tu účast maximálně podpořili. A pokud bych si měl dát já svůj odhad, protože já jsem matematikář, speciální pedagog, tak byste říkal 42%. Já odhaduju a byl bych rád, kdyby jsme byli třeba 35-33%
0: v tom druhém kole. Často se připomíná význam senátu jako pojistky demokracie. Paní Šípová, skutečně tak funguje?
3: Jsem přesvědčena o tom, že senát je pojistkou demokracie. Konec konců to i jednou prokázal, když ČSSD s ODS uzavřela opoziční smlouvu a na základě této opoziční smlouvy chtěla změnit volební systém do poslanecké sněmovny z poměrného na většinový. Tehdy to byl senát, který tuto opoziční dohodu zastavil a díky tomu vlastně ten systém je stále stabilní. Takže já jsem hrozně ráda, že senát existuje. Já jsem velkou milovnicí senátu už od dob svých studií na právech, kdy jsem si uvědomila, jak moc pro tu stabilitu ústavního systému znamená, a díky tomu také my nejdeme cestou Slovenska zatím, tedy doufám, a Maďarska, protože tyto dvě země prostě senát nemají a ty změny ústavy jsou tam mnohem rychlejší.
0: Pane Patáku? Stejná otázka.
4: Já si myslím, že senát je velmi důležitý, takže bych zmiňoval to, co říkala moje předřečnice. Na druhou stranu já tady vidím i takový liberálnější přístup, konzervativní přístup. Nenadarmo se říká, že nebo i tak je to vlastně i co se týká našeho politického systému, tak vstupují do senátu lidé, který je více jak 40 let a mají něco za sebou, takže já určitě to, co oceňuji v senátu, i tak, jak jsem mluvil se senátorama, tak je to ta věcnost a je tam opravdu čas na to, aby se ty věci napravovaly. A já když dneska vidím i některý naše představitele v poslanecké sněmovně, jakým způsobem upadá a jakým způsobem je politická kultura, tak to je něco, co mě opravdu mrzí, štve mě, a byl bych rád, aby ten senát opravdu měl svoje uplatnění i v budoucím čase, tak aby někdo neříkal, třeba i ten, kdo kandidoval za volební obvod Kladno, že kandiduje jenom proto, že chce vlastně ten senát zrušit.
0: Věříte, že se dá politická kultura u nás zlepšit? Viděli byste, jak na to, paní Šípová?
3: Tak to klíč máme každý u sebe, ve své hlavě, ve svém srdci. Samozřejmě důležité, jakým způsobem vystupujeme. Já jsem přesvědčena o tom, že senát je tím správným místem. Je to velmi krásná budova mimochodem a velmi důstojná, takže my tam pořádáme mnoho akcí. Já jsem využila i každou příležitost, kterou můžu, třeba k uspořádání výstav, ke zvednutí osobností z mého obvodu. Takže to jsou všechno skvělé věci, které vlastně propojují lidi se senátem. Lidi, kteří přicházejí, si uvědomují tu důležitost té instituce. Takže to je prostě správné místo k tomu, abychom vlastně i lidé mohli trošku na tom duchu povznést.
0: Jak to vidíte prozatím zvenčí vy, pane Patáku?
4: Já tady musím souhlasit, takže určitě souhlasím a asi nemám co v tuto chvíli doplnit.
0: Paní Šípová, jaký je vztah mezi oběma komorami parlamentu? Nezřídka se stává, že sněmovna senátní veto přehlasuje, než by se vašimi připomínkami nějak zabývala.
3: My jsme teďka v minulých měsících zamítli služební zákon a stavební zákon. Samozřejmě v tom jednom z případů jsme přehlasováni byli, jeden ze zákonů, ten služební, vetoval pan prezident. Samozřejmě, lidé často říkají, není ten Senát zbytečný, ale já jsem přesvědčena o tom, že ta debata v Senátu je velmi důležitá právě proto, abychom poukázali na ty chyby, které v těch zákonech jsou. Pokud by jsme je neprojednali, tak by se to na té veřejnosti tolik, prostě ne, veřejnost by se o tom tolik nedozvěděla. Já bych jenom chtěla říct, že velmi je potřeba dbát na to, jakým způsobem ty zákony vznikají a dnešní současná vláda je tvoří opravdu velmi zbrkle.
0: Petr Patak přitaká.
4: Je to tak?
0: Hosty byli Adela Suchada, Šípová a Petr Paták, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 30 Kladno. Oběma děkuju. Naschledanou.
3: Moc děkuju za pozvání a prosím naše voliče, aby skutečně přišli k volbám zas a děkujeme za hlasy.
4: Já děkuji za pozvání, mějte krásné odpoledne a taky poprosím všechny voliče, přijďte k volbám a podpořte. Děkuji pěkně.
0: I k tomto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
2: Volby 2026. Senátní duel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. Praha 7 sobě chce po výhře v komunálních volbách jednat s Piráty a Starosty. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
5: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
4: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat Nejvyšší správní soud. Nová vládnoucí koalice v Praze 7 nejspíš vznikne až příští týden. Volby tam se ziskem 57% hlasů ovládlo uskupení Praha 7 sobě. V 29 členém zastupitelstvu získalo 18 mandátů. Pokračuje jeho lídr a dosavadní starosta městské části Jan Čižinský.
6: Po 12 letech práce jsme dostali prostě nejlepší výsledek, jaký jsme kdy od voličů dostali. Takže jsme na to hrozně vděční. Zvažujeme spolupráci s Piráty a se Stanem. To jednání ale proběhne až po tom druhém kole senátní voleb.
4: Piráti a Starostové skončili ve volbách třetí se 3 zastupiteli. Dvakrát tolik křesel získalo druhé Spolu pro Prahu 7. Do zastupitelstva se dostali taky 2 kandidáti za ANO s podporou motoristů. Obec Vysoký Újezd na Berounsku dokončila architektonickou studii na přestavbu historického statku na Tyršově návsi. Podle vedení obce jsou jeho budovy ve špatném technickém stavu. Na pozemku plánuje postavit novou radnici, prostory pro obchody a služby, 2 obecní byty a víceúčelový sál s restaurací.
7: Budovy mají obklopovat společné nádvoří, které by sloužilo také k setkávání obyvatel a pořádání kulturních akcí. Dalším krokem bude pro obec výběr projektanta a příprava dokumentů pro povolení záměru. Z Vysokého Újezdu Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Sportovní střelec Jiří Přívracký vyhrál na světovém poháru v Káhiře soutěž vzduchových pušek. Tuto disciplínu ovládl podruhé, předloni zvítězil v Granadě.
0: Počasí.
4: Zítra ráno a dopoledne se místy můžou tvořit mlhy. Přes den pak bude jasno až polojasno, k večeru bude ale oblačnosti přibývat až na zataženo a na západě kraje se později přidá déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D11 dejte pozor na exitu 35 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě 2 osobních aut. A na dálnici D10 na 60. kilometru směrem na Turnov je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
8: Hezký pondělní večer.
3: Středočeský večer.
2: Za chvíli vyrazíme za myslivci, kteří mají málo žaludů a kaštanů pro zvěř na zimu. Pozveme na Miroslava Donutila po 20 letech do Lucerny i na Postřižiny v Sedlčanech. A písničky, které nestárnou, zaspívají Ilona Čáková, Lenka Filipová a Anna K.

0: Posloucháte pondělní středočeský večer. Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů.
1: Teď tady stojíme teda pod červeným dubem. Tady je patrný přímo pod ním, že vidíme ty zakrnělý, nevyvinutý žaludy, který vlastně ten strom už schazoval v reakci na to sucho během celého léta.
2: Lukáš Broš, lesní správce podniku Líšno, mě vzal do lesa. Oni vypadají skutečně spíš než jako žaludy, tak jak takové knoflíky.
1: Tady vidět ta čepička a ten samotný žalud má třeba 0,5 cm a vlastně nevyvinulo se v něm vůbec to semeno.
2: Máte to na více lokalitách?
1: Určitě tady kolem toho Benešova, nebo celkově to Benešovsko bylo zasažený tím suchem, takže jak bukvice, tak žaludy na dubech, došlo k velkým ztrátám na té produkci toho semene.
2: Jak velký to může být problém kvůli zvěře?
1: Tak samozřejmě zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích. Je to pro ně nejvíc energetická potrava před tou zimou a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
2: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty není problém celorepublikový. Tam, kde se žaludy a další plody neurodily, budou muset myslivci přikrmovat. Na druhou stranu by to mohlo přilákat divoká prasata více ke krmelištím a mohlo by být snadnější jejich odlov. Tam, kde se urodilo, se bude lovit hůře.
3: Protože v těchto lokalitách zvěř hůře chodí na vnadiště, je obtížněji lovitelná, jelikož se zdržuje v krytinách, v lese, kde má dostatek přirozené potravy. Samozřejmě lov v těchto lokalitách je nižší.
2: Další místo, kde bude chybět přirozená potrava pro zvěř, je Čechticko. S mysliveckým hospodářem si dáváme sraz pod obrovským dubem na okraji lesa.
4: Dobrý den, tady Pavel Maleček, myslivecký hospodář mysliveckého spolku Vysočina Čechtice. Je to tak, no. Letošní suchý léto nepřálo stromům, aby plodili žaludy, kaštany a místama je i málo bukvic. No.
2: Co to bude znamenat pro lesního hospodáře?
4: Zvěř si bude muset najít nějakou pastvu jinou a zvěř bude muset taky z části přikrmovat zimě. No.
2: A myslíte se, že třeba hrozí, že budou hledat i potravu blíž k lidem? Že se s nimi budeme potkávat někde, pokud bydlíme na okrajích vesnic a tak?
4: Spíš někde ve městech, kde se víc stahují na nějaký kontejnery kolem sídlišť a tak.
2: Tak tady jsme našli dva žaludy, takže docela úspěch. Pan Maleček je teď rozloupnul. Nevypadají, že jsou v dobré kondici.
4: To teda nejsou, jsou napadený hmyzem, je jich málo a jako ani pro les, pro přirozenou obnovu nejsou vhodné.
2: Podle Lesů České republiky má ale naštěstí semenářský závod dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Středočeský večer.

0: Kulturní kavárna Pavla Vítka.
1: Naším hostem bude Michael Kluch, frontman revivalové kapely Queenie. A nás bude mimo jiné zajímat, jestli se Freddiemu Mercurymu podobá i jinak, než jen vzezřením a hlasem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Nás ve středočeském večeru cesta zavedla přímo do centra metropole. Herec a bavič Miroslav Donutil znovu přivítá diváky v pražské Lucerně. Vzpomínat bude hlavně na své působení v Národním divadle v Praze.
1: Dobrý večer. Dobrý večer vám tady v Lucerně.
2: Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po 20 letech vrací do pražské Lucerny. Více za pořadatele říká Hana Týce.
3: Hned třikrát tam vystoupí ve velkém sále se svojí legendární one-man show, při které bude vyprávět příběhy ze života i denních situací.
1: Vyprávěl jsem vám tenkrát o začátcích ve škole, o začátcích v divadle, o Frantovi Kocourkovi. I o něm dneska večer bude řeč, ale nejenom o něm, o mnohých dalších. A taky budeme zpívat a budeme cestovat časem, prostorem a mými dny volna a mými dny služebními.
2: Herec Miroslav Donutil prožil 25 let v Národním divadle a právě o tom bude vyprávět.
1: Mám déjà vu, protože na tomto místě, zhruba na tomto místě, jsem stál před 10 lety naposledy na těchto prknech při derniéře představení Sluha dvou pánů. Prosím vás, mě to opravdu dojímá. Dojímá mě vaše přítomnost, dojímá mě moje přítomnost v Národním divadle po 10 letech. Ani jsem si nedovedl představit, že to bude takhle vypadat, že znovu uvidím to zaplněné divadlo, které jsem byl. Ano, přes řeky se hercům nevyhýbají.
2: Všechny tři večery v Lucerně začnou v 19 hodin.
3: Volně vlastně navážou na oblíbené pořady z 90. a 0. let. Nový program s novými příběhy, ale se stejnou dávkou humoru a nasazení bude k vidění ve velkém sále pražské Lucerny 12., 13. a 14. října.
2: Říká Hana Týce. Miroslav Donutil poprvé vystoupil v Lucerně v roce 1996, potom v roce 2006 a letos se tam po 20 letech vrací zpátky. Žofie Nová, Český rozhlas Střední Čechy.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: vlnách Českého rozhlasu vás teď čeká kulturní chvilka s Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijměte pozvání na setkání s hereckým manželským párem Carmen Majerovou a Petrem Kostkou. O jejich životě i herecké kariéře si s nimi bude povídat moderátor Václav Žmolík. Setkání se uskuteční od 18 hodin v sále psychiatrické nemocnice Kosmonosy v rámci festivalu Hudba z ráje. Pepin, Francin a Mariška. Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech má na programu Postřižiny, slavné dílo Bohumila Hrabala v režijní divadelní úpravě Diany Šoltýsové a v podání Městského divadla Mladá Boleslav od 19.30. V Městském divadle na Kladně si užijete taneční inscenaci La Strada v podání Pražského komorního baletu. Choreograf Jiří Bubeníček převedl na jeviště slavný film Federica Felliniho, který vypráví silný příběh dvou lidí, jejichž společné putování provází láska, krutost i samota. Dramatické osudy kočovných umělců ožívají v současném tanečním divadle za doprovodu nezapomenutelné hudby. Do hlediště usedněte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc na střednicechy.rozhlas.cz. Zítra zase ve stejných časech se na vás těší Pavel Kučera. Vydařený večer a mějte se dobře. Středočeský

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: libera si to sama. Přeber si to sama.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Nymburce se rýsuje nová koalice. 4 uskupení se chtějí spojit bez vítězného starosty Macha. Kvůli stavbě pražského okruhu železničáři omezili provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Volby v Nymburce vyhrálo uskupení Nymburk s klidem. V čele se současným starostou Tomášem Machem. Vedení města ale chtějí převzít 4 jiná uskupení, která by dohromady měla těsnou většinu 11 z 21 zastupitelů.
2: Pro nás priority jsou řešení dopravy, je to nějaká otevřená radnice a její transparentnost vůči obyvatelům města a celková koncepce zeleně a životního prostředí s ohledem na globální oteplování.
3: Říká František Vlasák z TOP 20. Koalici chce utvořit společně se starosty Rebelkami pro váš Nymburk a hnutím ANO 2011. Současný starosta Tomáš Mach z Nymburka s klidem je připravený jít do opozice.
4: Budeme, doufám, konstruktivní opozice. Já bych rád, aby se Nymburk nezastavil a udělal to maximum, protože Nymburk je rozjetý.
3: Koaliční jednání 4 zmíněných uskupení budou pokračovat v nadcházejících dnech. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Mezi Prahou a Strančicemi na trati do Benešova nejezdí ode dneška část osobních vlaků. Další nabírají zpoždění. Dělníci musí u Říčan zrušit dočasnou trať, po které vlaky jezdily od loňského listopadu kvůli výstavbě jihovýchodní části pražského okruhu. Omezení potrvají do 3. listopadu, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
5: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha Uhříněves.
0: Regionální osobní vlaky nahrazuje kyvadlová autobusová doprava. V Praze 11 dělníci pokračují ve výstavbě dočasného parkoviště se 100 místy v blízkosti multifunkční budovy Sandra. Podle mluvčí městské části Alžběty Plocové má být parkoviště hotové do několika týdnů. Bližší termín neuvedla. Z uveřejněných dokumentů ve veřejném registru smluv vyplývá, že práce mají stát téměř 6 milionů korun. Parkoviště bude dočasné a do budoucna městská část na pozemku plánuje například mateřskou školu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie jsou v azerbajdžánském Baku, kde se připravují na druhý zápas v hlavní fázi Ligy mistrů. Zítra v 18 hodin a 45 minut nastoupí proti tamnímu klubu Sabah. Po prohře Slánc na úvod soutěže se slavistické čekání na výhru v prestižní evropské soutěži prodloužilo už na 20 utkání.
1: Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne se místy můžou tvořit mlhy. Přes den pak bude jasno až polojasno, k večeru bude ale oblačnosti přibývat až na zataženo a na západě kraje se později přidá déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na pražském okruhu na 11. kilometru směrem z letiště na dálnici D7 stojí v odstavném pruhu porouchané auto. Další porouchané auto je taky na pražském okruhu ve směru na dálnici D10 na 60. kilometru. V Praze na Štěrboholské spojce blokuje levý jízdní pruh nehoda 2 osobních aut. Projíždějte tam opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Maginsová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začnem? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka. Takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Mm-hmm, takže špatně je napsáno i jak to čárka, že. Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná zpřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že.
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle zpřeška je, je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: růstu.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

主意。

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiný.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tak do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.
1: Počúvate Stretnutie. Vlastimil Fabišik už desiatky rokov spája organizovaním kultúrneho života nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde každý rok na jeseň prebieha Babylon Fest, prehliadka kultúry a gastronómie národnostných menšín, ktoré žijú na Morave. Práve na organizovaní Babylon Festu sa Vlastimil Fabišik už roky podieľa. Aká bola jeho cesta do moravskej metropoly, ako vnímal rozdelenie Československa a čo presne je jeho profesia, to zisťoval Janis Moras.
2: Vlastimil Fabišik se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
3: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konania do vojenského souboru Pěsní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dedinke Kojšov, odkiaľ pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla taká zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
2: Po rozdělení Československa se Vlastimil Fabišik stejně jako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy se ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
3: Tu zmenu jsem prežíval velmi těžko, protože víte, uzatvorila se hranica a já jsem sice mohl jazdit domů, kedy jsem chcel a to robím aj dodnes, ale to, že jsme se rozdělili, tak bylo pre mě dost také psychicky náročné. No nie, člověk si zvykne na všetko a čo se týká národnosti menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 1993 spolupracujem so Slovákmi, žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
2: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
3: Pre mě najviac je ten hlavní program, který je Deň národnostných menšin. A tam chceme ukázať, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedlá, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšín, ich kultúru, ich gastronómiu.
4: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
3: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby som to upresnil, takže mám na starosti 3 poměrně velké divadla v Národnom divadle Brno. Janačkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bolo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívracký vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívrackého je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnirch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnirch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo typovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam
1: brněnský
2: stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálií začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film. Pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty. A ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když
2: to je
1: říkal.
2: Krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální

0: ten, na, na tu na, nějakou, na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učitelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
1: Ano, to se neboj, to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
0: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
1: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
0: ten
1: jako
0: vztah, nebo to,
1: aby se uzdravit to trauma.
0: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
1: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono
0: vlastně se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
1: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
0: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
1: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
0: Tak zahodila ten rukopis,
1: no, že? A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
0: To jsou ta brněnská strašidla.
1: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
0: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
1: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
0: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
1: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
3: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
2: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes zkoumal soud.
4: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
2: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš na sádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, kterýho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapry u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý čtvrtý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je Třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberg a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň s Deňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému výtěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit, tak co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme ty vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jikr, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského, tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, velký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let, když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, má jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost. Ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, Vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své Kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor.

0: Černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2kilovou rybu nebo 5kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5–3 kila, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má

0: kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
0: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tuší tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
0: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
0: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů, zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím o koření, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
0: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec polkapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
2: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
0: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takovéhle logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo Zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím si od roku 2014, to je kapr od Třeboňských Baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od Třeboňských Baštířek. My si to nechali jako ochranou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od Třeboňských Baštířek.
2: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodili. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných. Duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš může tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuji ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Mě toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
9: pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždy jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petrolehy, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor

0: záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení.
1: Ale vždyť nemáš děti.
0: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
1: Ale drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla.
0: Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla.
1: Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
0: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje.
1: Ach, bože. Bože.
0: Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. 6x jsem s námahou utekl před krvelačními Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek.
1: Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který

ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov. Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu. Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním. V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: it in lack.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než se dáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají podbřehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi, uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátné čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. Řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je Pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným spožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka je... úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila. Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den, ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod, jo, a ticho, opěchy je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak ten život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: ani je. S ženskýma žádné drobné. No...
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Vlastně.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sdělal jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale po tomhle s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin... tak zaposlouchal.

0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. To se mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Tak, přesně.
0: Já bych to možná řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono
1: přesně,
0: se to nestane ze dne na den,
1: blbce.
0: Ale něco
1: to,
0: k tomu
1: to
0: vede,
1: přesně,
0: takže určitou dobu.
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužskýho, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval okna. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená pak na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku. I,
0: takhle vypadá, ale když jste rozohněná. Tak to je ještě dobrý. Dano,
1: ne,
0: já vám děkuju.
1: Víte co, já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku, no, teď se vyrovnám na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pán Brma říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala. Tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto, právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. a to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používám eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom... to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hrozný, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěknýho, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě,
1: věděl,
0: hádám, že
1: věděl,
0: právě děti, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní
1: šok. Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolní, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, tak ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijala dneska nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18.
1: No,
0: mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mě se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky bohu měla pravdu. Danielo, děkuji za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Alupina Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili, podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobnej tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě, jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že jí odvezli do nemocnice a pán Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a ptáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme jí domů, potom asi za 3 neděle jsme jí odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, že ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal, že no, a pán, hele, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střeva, tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle. A ona vyvažovala, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána ty pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co je, jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvanej prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám mu, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný takovej, přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát. A ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu naříct, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě pochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom
1: já. Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Obečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pám dojdu na tu pohotovost a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel na té nemocnici, zaťukám na toho nadvratního. On odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, taky pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět svetého střeva, zjela diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď po té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pámno na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, jak víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pámno, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten, a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita, jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
2: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
2: No,
1: takže
2: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to prostě už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Marýra, vy jste nám dále a pán Ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posychrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidech, přesně jsme, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonalá. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý, 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkle a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Jano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc. Vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mě 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A říkám, pro boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedá. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže, když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapat, a tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Ten jeden prus byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky
1: ano.
0: Ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé,
1: ano.
0: Kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi, byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno a to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, že kam ona je. Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko. Já říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde kapča. On začal lítat, sprchovat se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem dělala do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojička podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tak tomu věřím, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obýváku, dělala kafičko a čekala jsem. O půl šest se zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šest budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císaříš. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No a nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočena 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím, já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rády, ať odchutnáte, jo.
0: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí, no to je pravda, no. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili, ono říká, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, jak sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Tak jsem tam šla, počačka mě seznámila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auto, já jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se znamím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce, co není šli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manžele.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si znajít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
1: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
0: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
1: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
0: Ona to věděla.
1: Ona to věděla?
0: Mhm.
1: Jak? Jak to, že to věděla?
0: Protože jsme to řešili.
1: Mm-hmm.
0: Ale prostě to nešlo.
1: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
0: Tak, tak.
1: Takhle jsem to udělal já.
0: Tak, tak by se člověk jenom trápil, přesně tak.
1: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
0: Mm.
1: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
1: A děkuju za upřímnost. Díky.
0: A pěkný program.
1: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírkova píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda, někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná tak, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkal, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám, zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačilo, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny třísrčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti třísrční pozoubali. Ona říká, byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuju. Když o mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já spavit. Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: se hezky. Jak to dopadlo na té vaší zahradě? Jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím
1: já
0: vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono, pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nescela rozumím. Zkuste mi to trošičku vysvětlit.
1: On je pobožnej. Mm-hmm. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Mm-hmm. Jako, jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Napřed mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, mm-hmm. tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, mm-hmm. protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nimi 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu. A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sranda, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. jsem, pak jsem zašla za těma spolužákama, že no to je dost, že už zase za náma. No a tak, a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak,
2: oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no co to je? A on se na mě díval. Ježišmarja, já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla dílo, tak potom za mnou přišel a pátý, víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, než to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat, prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom ten, tak se mě omlouval, jo, tak jsem se trošku jako sklidnila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co, jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, tady Luna je furt, jak kdyby měla 22. Akurat na trošku připravil.
0: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No já jsem si vozejkem tam nebyla.
0: Nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak, Ludmilo.
2: A tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec říká, balíte chlapa.
2: Až budete pro někak chcetět, tak mě zavolejte a vás vezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkal rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já sečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi. Chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Naděě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Naděje Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Naděje mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř.

0: Jiného specialistu na omelety už neseženu.
1: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
0: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
1: Vyřídím.
0: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
1: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
4: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
4: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspare totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sofie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
0: Prosím? Co jste to řekl?
4: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
5: Večerní Londýn.
6: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
5: Sofie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
6: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
5: Sofie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
6: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
5: Konec socialistických kroužků pro Sofie Châtel Monkheimovou.
6: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
5: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
6: Večerní Londýn.
7: Jste připravena, slečno?
8: Ano, maestro.
7: Soustřeďte se, uvolnit a něžnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No, ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu, to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels. No.
2: A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda vzala sem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: pozdě, já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No, takže pravnučka. No, tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají: je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem jim věřil. Já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: No. Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Biláka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus, se neptal, a kde dostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo,
2: a já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty mňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenomže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo, podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo. No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.